0: počasí.
1: Předpověď v našem regionu pro středu. Bude oblačno až zataženo, místy přechodně i polojasno a ráno čekáme ojediněle přehánky. Nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů, v 1000 metrech na horách naměříme okolo 17 stupňů Celsia a foukat bude mírný vítr. Ve čtvrtek půjde teplota na 28 a v pátek a o víkendu nás potom čekají tropické třicítky. No a podobně nám budou výhledově teploměry ukazovat i začátkem příštího týdne.
0: Skyrock.

0: Facebook Skyroku. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádia Hana Skyrok. Připojte se, lajkujte, sdílejte.
1: Rádio Hana. Okruh. Skyrok.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Do rady nám dorazil zajímavý host a je to Pavel z Olomouce, potažmo tedy z Chomoutova. Před několika dny vyhrál naši velkou soutěž klimatizaci za 33 tisíc korun. Pavle, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Kudy vedla cesta k naší soutěži? Jak jste se o tom dozvěděl, že rozdáváme klimatizaci za 33 tisíc?
2: Tak já každý den poslouchám vaše rádio, takže buď v práci nebo v autě, takže tam jsem to slyšel, takže jsem se snažil si dovolat.
1: Pojďme si zrekapitulovat, jak to probíhalo. Od pondělka do čtvrtka jsme v rámci téhleté soutěže hledali 4 kvalifikující se finalisty, kteří si to rozdali ve velkém finále v pátek. Jaký byl váš způsob na to se v pátek po zaznění toho signálu dovolat jako první? Jak jste se na to chystal, nebo to byla náhoda?
2: Poslouchal jsem to na klasickém rádiu, protože v aplikaci je to vždycky zpožděný o něco málo. Takže jsem pozorně poslouchal a jakmile se ozval slovo teď, tak jsem vytáčel. No.
1: Vy se tu klimatizaci nenecháte. Pro koho bude?
2: Je to pro rodiče, protože jsou starší a vlastně jak jsou ty videa, tak blbě to snáší, tak proto jsem se rozhodl to pro ně vyhrát.
1: Jak jste je o tom informoval, jak na to reagovali?
2: No, řekl jsem jim, že budou mít klimatizaci, tak nejdřív říkali, že jí nechtějí, že nic nechcou platit. Říkám, máte už zadarmo. Vyhrál jsem to. První otázka byla, kde jsem sázel. Jsem vlastně řekl, že jsem poslouchal a vyhrál jsem to, no, tak jsou rádi.
1: A závěrečná otázka, co byste doporučil taky všem, kteří by chtěli soutěžit a říkají si ne, to já prostě v životě nemůžu nic vyhrát. Jaká je vaše rada?
2: Poslouchat, zkoušet to. No, pokaždé to nevyjde, ale mně už to několikrát vyšlo. Je to jenom o štěstí.
1: Pavel z Olomouce, potažmo z Chomoutova, už si tady u nás přebral onen voucher na klimatizaci za 33 tisíc korun. Teď se na něj díváme a klimatizace už je na cestě. Pavle, gratulujeme a děkujeme, že posloucháte.
2: Děkuji, nashledanou.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
3: Skyrock.
0: Skyrock.
3: Melodický rock. To je Skyrock.

0: Hranické slavnosti, den první. V pátek 19. června se připravte na skvělý zážitek plný hudby a energie. Hity nejen z muzikálu Kleopatra vám zaspívají Monika Absolonová, Bára Basiková a Ilona Čáková. Areál u letního kina 19. června v Hranicích. Více na kulturahranice.cz.
1: Jahody, jahody. Přijďte si nazbírat ty nejsladší jahody. Do Prostějova na ulici Určická a nově v Nedvězí u Olomouce. Více na jahodárny.cz.
2: Obec Velké Losiny zve od pátku až do neděle na velkolosinské svatojánské slavnosti. A bavit se budou úplně všichni. V pátek zahraje Adam Mišík, Tublatanka a v sobotu Kristián Šebek. Připraven je jarmark, spousta hudby a zábavy. A to je začátek. Nenechte si ujít velkolosinské svatojánské slavnosti.
3: Artbeat.cz. Festival, který v Olomouci ještě nebyl. Industriální prostor BOV. Sochy Honzy Dostála. Světla a do toho pořádný rokovej nářez z horký žeslíže. Industriální areál, umění i živá energie. K tomu VIP zóna, delikátní gastro, program pro děti a festival, který v Olomouci ještě nebyl. Hlavní host, horký žeslíže. Artbeat, 18. června, industriální prostor BOV na ulici Gmrazírna v Olomouci. www.artbeat.cz.
4: Skyrock.

Rádio Hana Skyrock. Ten pravý a jediný jižanský rok. Raritní rokové songy, které na jiných stanicích nikdy neuslyšíte. Bluesové megahity i rockovou klasiku. To vše pro vás máme každý den. Vychutnejte si náš rokový playlist bez kompromisu. Skyrock. Melodický rok každý den.

Olomoucko, Vyškovsko i Valašské Meziříčí. Přejeme dobrý den a díky, že i tady ladíte Rádio Haná Skyrock. Nejlepší rokový výběr pokračuje. A kde nás posloucháte teď vy? Skyrock.

0: sobotu se na zámku v Tovačově uskuteční oblíbené večerní prohlídky s divadlem. Ponoříme se do napínavého příběhu o tajné operaci, odvaze a morálních dilematech. Tak si nezapomeňte zarezervovat své místo na večerních prohlídkách. A uvidíme se už tuto sobotu na zámku v Tovačově.
1: HASPO 2026. 20. června od 10 hodin ve sportovním areálu Bochoř. Čeká vás bohatý program po celý den. Ukázky letecké techniky, bezpilotní prostředky armády České republiky, letecká akrobacie, vírníky, hasiči a mnoho dalšího. HASPO 2026. 20. června, Bochoř.
2: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
3: Město Přerov vás zve 21. června na Evropský den hudby v parku Michalov. V parku dostanou prostor zkušení i začínající umělci a navážou tak na tradici, která se u nás zabydlela a je každoročním zpestřením konce června. Evropský den hudby v Přerově. Více na Facebooku Kultura Přerov.
4: Už 150 let sklízíme úspěch a sázíme budoucnost. Slavte s námi i vy. Už tuto sobotu vás zveme na rodinný den do areálu Střední zemědělské a zahradnické školy v Olomouci. Čeká vás divadlo Tramtárie, kapela Ztracené ráj, floristická show a mnoho dalšího. Stavte se v sobotu za námi.

0: Nepodléhejte fejkům. Neseme ověřené zprávy. Skyrock. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
1: Sehnali jsme pro vás další informace, pojďte si je poslechnout. Hudbu, tanec a další umění přinese do centra Olomouce od čtvrtka do neděle pouliční festival Olomouc ožije. Ovšem nese také dopravní uzavírky a omezení. Kudy během 4 dnů neprojedeme, kde nebudeme moci zaparkovat, seznam uzavírek má na svém webu právě teď report.cz. Městská policie v Šumperku nabízí jako první v Olomouckém kraji pomoc školám při podezření na užívání drog u žáků. Strážníci nově využívají moderní přístroje pro rychlé odhalení až 8 tříd drog. Má to pomoci ochraně dětí. Dobrodružství do historie. Muzeum Blanenska otevírá novou výstavu, která odhalí příběh unikátního bořitovského pokladu mincí z 12. století. Vernisáž je tento čtvrtek od 17 hodin na nádvoří Blanenského zámku. Česko v letní sezóně opět posílí konzulární služby v Chorvatsku, Bulharsku a Řecku. Na ministerstvu zahraničí bude připraven tým rychlého nasazení pro mimořádné události v oblíbených turistických destinacích pro české občany. V Chorvatsku a Bulharsku budou v létě navíc pomáhat čeští policisté ve smíšených hlídkách. Sport. Skvělá zpráva pro český hokej. Bývalý reprezentant a dvojnásobný mistr světa Václav Prospal bude trénovat v NHL. Od nové sezony se stane asistentem na lavičce týmu St. Louis Blues. 51-letý Václav Prospal bude historicky čtvrtým českým trenérem v NHL.
2: Předpověď v našem regionu pro středu. Bude oblačno až zataženo, místy přechodí.

0: Omega Centrum Olomouc nabízí jen do konce srpna letní akci 12 plus 1. K novému ročnímu členství jeden měsíc zdarma. Jdi na omegasport.cz.
1: Tak a teď už hrajem.

0: Kalendárium na Skyroku. Vybíráme pro vás perličky z historie.
1: Hezký 17. červen na Skyroku. Na hudební skupině všichni vidíme v první řadě muzikanty. Ti ale nejsou jediní, kteří káru s názvem kapela tlačí vpřed. Určitě jsou to také manažeři. Dnes popřejeme tomu od YouTube, The Rapture a dalších šikovnému Irovi Paulu McGuinnessovi. Narodil se 17. června 1951. O 11 let později v roce 1962 získávají naši fotbalisté nejcennější historickou trofej stříbrné medaile na mistrovství světa v Chile. A jak na to vzpomíná autor naší finálové branky Josef Masopust?
2: Tak musím říct, že to jsou vzpomínky nádherný. Nejenom na ten úspěch za druhé místo, ale za tu pohodu v tom mužstvu, za ten kamarádský vztah, který u nás byl, jsou to krásné vzpomínky.
1: O dalších 10 let později v roce 1972 vypuká první zásadní politická aféra, jejíž předmětem byla ilegální politická špionáž konkurence.
3: Vypukla aféra Watergate. To, co začalo jako vloupání do sídla demokratické strany, skončilo jedním z největších skandálů v historii americké politiky. Prezident Nixon jako jediná hlava státu v dějinách USA pod tlakem odstoupil z funkce.
1: Milovníci aut si připomínají příchod revolučního modelu Range Rover 17. června 1970. Výkonné pohodlné silniční vozidlo s pohonem 4x4 umožňující jízdu terénem. Přímý předchůdce dnes velmi populární třídy SUV. Zítra opět hledáme Big Beatově v dějinách, nenechte si to ujít.
0: Skyrock kalendárium. Vybíráme pro vás to nejzajímavější z historie. Skyrock.
4: Na Luskni.cz to jede. Vyber si koloběžku, mobil, příslušenství nebo spotřebiče.
5: Objednej a už to letí. Luskni.cz.
6: Nodie je nově zasklená. Z Markýzy jsem taky nadšená.
7: A to ještě, holka moje zlatá, máme nová garážová vrata.
8: I děti hned ocení příjemnější bydlení. Stojan Interiér, garážová vrata, předokenní rolety, zasklené balkony, zimní zahrady, žaluzie, sítě proti hmyzu i Markýzy. To je Stojan Interiér. www.stojan.cz.
9: Objevte kouzlo Hanáckého Prostějova. Navštivte historickou radnici, zámek i parky. Zažijte léto plné kultury. Město Prostějov, místo, kde to žije.
10: Agentura Top Koncerty vás zve v srpnu do letního kina Olomouc. 1. legendární Lucie, 9. Adam Plachetka, Ondřej Havelka a jeho Melody Makers. A 23. srpna Hradišťan s Jurou Pavlicou a Javory Beat Hanky a Petra Ulrichových. Podrobnosti a předprodej na topkoncerty.cz.
11: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Gemerka Botanica s optimálním poměrem hořčíku a vápníku za 12,90. Bohemia Mini, elegantní perlivé víno v plechovce za 26,90. A Budvar Výčepní, pivo z národního pivovaru za 9,90. Až do 23. června. Kaufland.
12: Maximální úspora v Tetě. Sleva 40% na celou značku Gillette. Náhradní hlavice, strojky, pěny pro muže i ženy. Nebo objevte zubní pastu Lakalut Active za skvělých 59,90. Více na tetadrogerie.cz.
13: Co se tady děje?
14: Co se chystá?
15: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
16: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
15: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
17: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise večí za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.
18: V CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
19: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Mám tip, úplnou tutovku, sešlápnu, vytřídím každičkou plechovku. Třídění kovů je opravdu moje. Šetřím tím energii i přírodní zdroje. Vytříděný kov se už nikdy nestratí a v mnoha podobách se k nám zpět navrátí. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
6: Ekokom.
14: Hledáte práci na Olomoucku? Sklad Lidl Olomouc nabírá skladníky do oddělení ovoce a zeleniny. Za 30 hodin týdně získáte nástupní mzdu 32 700 korun plus měsíční příplatek až 8 400. Nastartujte kariéru u nás. Více na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.

0: Jízdu bez nehod i bez kolon vám přeje AAA Auto Olomouc. Největší prodejce ujetých aut v regionu s nabídkou až 350 vozů na jednom místě.
1: Rádio Hana Skyrock.
2: Skyrock.
1: Největší výběr rokových hitů na jednom místě.
3: Bezkonkurenčně nejširší playlist rokových pecek v éteru.
1: Minimum opakování a maximum důrazu na kvalitu.
3: To je playlist na Skyrocku. Každou hodinu, každý den, non-stop.
2: Skyrock.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Do rady nám dorazil zajímavý host a je to Pavel z Olomouce, potažmo tedy z Chomoutova. Před několika dny vyhrál naši velkou soutěž klimatizaci za 33 tisíc korun. Pavle, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Kudy vedla cesta k naší soutěži? Jak jste se o tom dozvěděl, že rozdáváme klimatizaci za 33 tisíc?
2: Tak já každý den poslouchám vaše rádio, takže buď v práci nebo v autě, takže tam jsem to slyšel. Takže jsem se snažil si dovolat.
1: Pojďme si zrekapitulovat, jak to probíhalo. Od pondělka do čtvrtka jsme v rámci téhleté soutěže hledali 4 kvalifikující se finalisty, kteří si to rozdali ve velkém finále v pátek. Jaký byl váš způsob na to se v pátek po zaznění toho signálu dovolat jako první? Jak jste se na to chystal, nebo to byla náhoda?
2: Poslouchal jsem to na klasickém rádiu, protože v aplikaci je to vždycky zpožděný o něco málo. Takže jsem pozorně poslouchal a jakmile se ozval slovo teď, tak jsem vytáčel. No.
1: Vy se tu klimatizaci nenecháte. Pro koho bude?
2: Je to pro rodiče, protože jsou starší a vlastně jak jsou ty vedra, tak blbě to snáší, tak proto jsem se rozhodl to plně vyhrát.
1: Jak jste je o tom informoval, jak na to reagovali?
2: No, řekl jsem jim, že budou mít klimatizaci, tak nejdřív říkali, že jí nechtějí, že nic nechcou platit. Říkám, máte už zadarmo. Vyhrál jsem to. První otázka byla, kde jsem sázel. Jsem prostě řekl, že jsem poslouchal a vyhrál jsem to, no, tak jsou rádi.
1: A závěrečná otázka, co byste doporučil taky všem, kteří by chtěli soutěžit a říkají si ne, to já prostě v životě nemůžu nic vyhrát. Jaká je vaše rada?
2: Poslouchat, zkoušet to. No, pokaždé to nevyjde, ale mně už to několikrát vyšlo. Je to jenom o štěstí.
1: Pavel z Olomouce, potažmo z Chomoutova, už si tady u nás přebral onen voucher na klimatizaci za 33 tisíc korun. Teď se na něj díváme a klimatizace už je na cestě. Pavle, gratulujeme a děkujeme, že posloucháte.
2: Děkuji, nashledanou.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
3: Skyrock. Toužíte po svobodě na cestách? U Himer Moravia vám půjčíme nové či zánovní obytné vozy a karavany pro 2 až 5 osob. Ideální na dovolenou, víkend i spontánní road trip. Rezervace jednoduše online na himer-moravia.cz. Bude nám ctí stát se vaším parťákem na cestách.
4: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
5: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
4: Čerstvé jako z Kauflandu.
6: Celá republika závidí severní Moravě poskytovatele internetu Náš Net. A víte proč? Rychlost a stabilita připojení, vlastní optická i rádiová síť, servis zdarma, chytrá televize, levný telefon. Zkrátka Náš Net. Koukněte a vyberte si náš-net.org.
7: Ministerstvo řeznictví varuje, ochutnáváním váhalových špekáčků může vzniknout závislost. Účast špekáčků při opékání je povinná. Bylo zjištěno nedostatečné množství poctivých špekáčků na vašich ohništích.
8: Nebojte se.
7: Firma Váhala, výrobce těch nejlepších špekáčků, přichází s řešením. Naše špekáčky plné chuti jsou připravené stát se hvězdou každého ohně. Váhala. Poctivé špekáčky prověřené ohněm.
9: Skvělá atmosféra i tratě pro všechny generace chystá už 6. ročník Dubanské desítky. Ford E-Run má mezi vyznavači běhání své místo. Pohodové tratě pro nejmenší, ale i náročné trasy pro běžce. Jdi na web 4D Run a registruj se. Dubanská desítka v neděli 13. září v Dubanech u Prostějova.
10: Svět vůní a čokolády. Představte si krásu květin a vůně čokolády. Spojení pralinek, marcipánu a nugátu. Originální kosmetické dárky a prací prostředky z dovozu. Svět vůní a čokolády. Zámečnická Olomouc. Čokoládové květiny CZ.
11: Městys Náměš na Hané vás zve 21. června do amfiteátru na koncert. Od 17 hodin tu vystoupí Tomáš Kočko a Fleret. Spojení dvou legend moravské hudební scény slibuje jedinečný hudební zážitek. Nenechte si ujít tuto událost v Náměšti na Hané 21. června v amfiteátru.
12: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
13: Slyším, Tatart nákupy?
12: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Už nemusíte čekat na lepší cenu. Velké spotřebiče AEG nyní pořídíte se slevou až 20%.
13: To je mazec.
12: Tatart, opravdový elektrospecialista.
14: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
15: Velká Morava Fest Přerov 2026. Jenom teď a jenom do začátku festivalu. Vstupenky za extra zvýhodněnou cenu. 11. července Park Michalov ožije skvělou muzikou. Richard Miller, Kristýna, Michal David, Petr Kolář, Cameron, Marpo a Adam Ďurica. A my budeme tancovat, až do samého rána. Jak říkám, kupte si vstupenku do začátku festivalu za extra zvýhodněnou cenu. To se vyplatí. Kupujte ještě dnes. Velká Morava Fest CZ.
16: Skyrock. Olomoucko, Moravská Třebová i Svitavsko. Přejeme dobrý den a díky, že i tady ladíte rádio Haná Skyrock. Nejlepší rokový výběr pokračuje. A kde nás posloucháte teď vy? Skyrock.

0: Dobré ráno. Probouzí vás Skyrock. Po 7. hodině spolu zesílíme náš nejlepší rokový výběr. Skyrock. Teď přinášíme aktuální zprávy, počasí i dopravu. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
1: Posloucháte zprávy, začínáme právě teď. Je středa 17. června. Velmi emotivní kampaň, která má oslovit nové dárce krve, spouští fakultní nemocnice Olomouc.

0: jezdců ubývá a léto je období, které bývá co do krevních zásob kritické. Kampaň s názvem Došla připomíná, že dar krve zachraňuje život.
1: Místní rádio, místní zprávy.
0: Vzpomínka na fotbalového trenéra Petra Uličného, který dovedl olomouckou Sigmu k prvnímu zisku národního poháru. Zesnul 12. června ve věku 76 let. Do zítra můžeme zanechat vzpomínku v kondolenční knize, která je na recepci Androva stadionu v Olomouci. V pátek v 11 hodin 20 minut se uskuteční v olomouckém krematoriu poslední rozloučení s Petrem Uličným. Jak by mohla vypadat v budoucnu lokalita místního nádraží v Prostějově? V uplynulých dnech se na místním dopravním hřišti konala velká prezentace návrhů možných řešení. S nimi přišli žáci základní školy Edvarda Valenty, studenti fakulty stavební VUT v Brně a také obyvatelé Prostějova prostřednictvím dotazníkového šetření. Projektu Nový život místního nádraží v Prostějově se shodovali hlavně ve výsadbě zeleně v lokalitě a dále v komunitním využití nádražní budovy a okolí. Vyšetřování tragické srážky lodí u chorvatského Splitu, kterou nepřežili čtyři čeští občané, přineslo zvrat. Dle informací z vyšetřování plachetnici při srážce s katamaranem neřídil kapitán, ale cestující a ostatní nedávali pozor. Úřady nyní prověřují, zda při nehodě nehrály roli omamné látky. Byl nařízen toxikologický posudek. Jasno by mělo vnést do zjišťování příčin srážky i následné vyzdvižení vraku plachetnice z hloubky 50 metrů. Píše o tom ČTK.
1: Sport.
0: Na trofej na atletické zlaté tretře v Ostravě dosáhla domácí sportovkyně. Halová mistryně světa sprinterka Lou Manuel vyhrála v běhu na hladkých 400 metrů v novém osobním rekordu 49 sekund 74 setin. 20-letá česká reprezentantka vylepšila o 3 setiny svůj čas z diamantové ligy v Římě.
2: Samozřejmě ty časy jsou nádherný, ale myslím si, že hlavní úkol bude to nějakým způsobem vydržet a vygradovat na mistrovství Evropy. Jak jsem říká, jsem vůbec na čas nepomýšlela, jsem pak si chtěla zaměřit a pokusit se bojovat o vítězství, takže mě trochu ten čas překvapil.
0: Dodala vítězná běžkyně Lou Manuel.
3: Facebook Skyrocku. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádia Hana Skyrock. Připojte se, lajkujte, sdílejte.
1: Počasí.
4: Máme tu pavoučí předpověď počasí. Cituju, hodně pavučin v přírodě věští trvalé hezké počasí, říká další pranostika tohoto měsíce. Tady, jestli dneska při odpolední procházce uvidíme hodně pavoučích výtvorů, mělo by to znamenat super léto. Víme, jak bude dnes oblačno anebo zataženo, přechodně polojasno a denní teploty 23 až 26.
5: Je mi jedno, jaké počasí je dneska venku. Stejně si vezmu svou novou podprsenku. Atraktiv. Dolní náměstí Olomouc. Váš obchod se spodním prádlem.
1: Doprava.
4: Blesková doprava z Olomoucka, také z dálnice mezi Hulínem a Holešovem a také z Otrokovicka. Tento týden začala kousek od Olomouce uzavírka v Bystročicích. Opravuje se a neprůjezdná je silnice od Bystročického mostu až k dálničnímu nadjezdu směrem na Hněvotín. Hotovo má být na Vánoce. A kde si dnes ráno dávat pozor na pokuty za rychlost, za pásy nebo za telefon za volantem? Policie teď hlídkuje, pomáhá a chrání na D46 mezi Hulínem a Holešovem u Třebětic a také v Otrokovicích na Štěrkovišti. Zdravíme na silnice, dálnice i dopravní hřiště. Aktuální doprava u nás, jako vždy i příště.
1: Tak a teď už hrajem.
3: Skyrock.

0: Bonjour, Olomouc! Zvu vás na malý výlet do Paříže a přitom nemusíte opustit své město. 14. října v kině Metropol oživíme v mém projektu světové šanzóny legendy, jako jsou Jacques Brel, Charles Aznavour, Marlene Dietrich, Edith Piaf, Hanna Hegerová a tak dál a tak dál. Bude to večer plný vášně, elegance a živého jazzu. Jmenuji se Renata Dressler a už teď se nemůžu dočkat té jedinečné olomoucké atmosféry. Takže na viděnou.
1: Renata Dressler a světové šanzony v kině Metropol Olomouc 14. října. Předprodej na kinometropol.cz.
2: Hvězdy ví, Skyrock uvádí horoskopy pro dnešní den.
3: Berani, hned si se vším poradíte, to jste celý vy. Býci, dneska zkuste být maximálně diskrétní. Blíženci, zdroj energie máte v sobě a taky ve své rodině. Raci, zdá se, že dychtíte po změně. Lvi, stále máte náskok a mnozí vám nestačí. Pany, vy nejspíš neodoláte nějaké supervýhodné nabídce. Váhy, vemte štěstí do vlastních rukou. Štíři, umíte se poprat s každým problémem. Střelci, je vám celkem jedno, co si o vás kdo myslí. Kozorozi, chcete, aby všem bylo líp? Vodnáři, ostatní vám mohou jen závidět, jak se máte nadstandardně dobře. A co my ryby, prý nám nechybí odhodlání a budeme mít skvělý tah na branku.
2: Hvězdy ví. Předpověď pro vaše znamení vysíláme každý den v tomto čase. To jsou horoskopy na Skyrocku.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A kapsičky pro kočky Felix, 44 kusů, s apkou za 269 korun. Albert, dle srovnání k 10.6.
5: Zveme všechny žáky, absolventy a příznivce na oslavu 75. výročí Střední pedagogické školy v Přerově. Hudební festival Masters odstartuje v areálu školy ve středu 24. června od 8.30. Přijďte si užít skvělou hudbu a setkání po letech.
6: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Hello ovocná svačinka různé druhy XXL balení za 10,90. Coca-Cola osvěžující nealkoholický nápoj 2 litry za 29,90. A Linteo Baby dětské vlhčené ubrousky za 19,90. Až do 23. června. Kaufland.
7: Folklorní spolek Hanák Troubky vás zve na akci Slunovrat 20. června od 16 hodin v areálu za kulturním domem v Troubkách. Den plný lidové hudby, tance i dobrého jídla. Vystoupí Jiří Pavlica a Hradišťan a další folklorní soubory. Vstupenky v síti Ticketmaster. Info na hanaktroubky.cz.
8: Už jsi slyšel o jezírkách Banat?
9: Jo, Banat, mají tam super jezírka. Navíc mají nejlepší granule v okolí, asi vždycky tak pochutnám.
8: A víš co, mají i vlastní e-shop, rychlý nákup, skvělý sortiment a ty ceny.
9: To zní dobře, úplně mě to zahřálo u ploutve. Jezírka Banat je největší specializovaná prodejna a e-shop zahradních jezírek.
8: Jsme tu pro vás již 20 let.
9: Jezírka Banat.cz.
10: Obec Velké Losiny zve od pátku až do neděle na velkolosinské svatojánské slavnosti. A bavit se budou úplně všichni. V pátek zahraje Adam Myšík, Tubla Tanka a v sobotu Kristián Šebek. Připraven je jarmark, spousta hudby a zábavy. A to je začátek. Nenechte si ujít velkolosinské svatojánské slavnosti.
11: Právě jste naladili Rádio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to jízda. Vím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni, Mexická vlna. Tohle bude dlouhá noc. Fortuna, dostane tě do hry.
12: Ministerstvo financí varuje, účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.
13: Už 150 let sklízíme úspěch a sázíme budoucnost. Slavte s námi i vy. Už tuto sobotu vás zveme na rodinný den do areálu Střední zemědělské a zahradnické školy v Olomouci. Čeká vás divadlo Tramtárie, kapela Ztracené ráj, floristická show a mnoho dalšího. Stavte se v sobotu za námi.
14: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
15: Slyším, Tatart nákupy?
14: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte jak pořízení super odolných chytrých hodinek Garmin Fenix 8 s výdrží až 29 dní.
15: To je mazec.
14: Tatart, opravdový elektrospecialista.
16: A teď pozor! Extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
17: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka. Ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. vpo.cz.
18: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje.
19: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report.cz.
20: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
18: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.

0: Rádio Haná Skyrock.
1: Rádio Haná Skyrock. Pořádáte akci, na kterou chcete pozvat naše posluchače? Pak napište na e-mail akce@radiohana.cz a my je pozveme také na Skyrocku a dalších našich rádiích, včetně online a na sociálních sítích. akce@radiohana.cz Skyrock.

0: Ladíte Skyrock? V Americe už to v těchto dnech pořádně vře a teploměry na stadionech praskají ve švech. Světový fotbalový šampionát odpálil gigantickou show a my tě rozhodně nenecháme sedět na střídačce. Chceš vědět, co se právě teď děje za velkou louží a jaké hvězdy zažívají noc snů? Zapni uši na maximum, dáváme ti exkluzivní fotbalový infoservis.
1: Mistrovství světa ve fotbale Infoservis.
2: Osobně si zafandit na fotbalovém mistrovství světa je zážitek pro všechny fanoušky i pro jejich peněženky a platební karty. Potvrzuje to i server Extra.cz. Jaké jsou nejvyšší ceny na moderních stadionech v přepočtu na naše české koruny? Malá láhev vody kolem 200 korun. Párek v rohlíku za 300 pade. Velké pivko za 400. Hranolky 400 pade. Parkovací místo před staďákem na den pro vaše auto za více než 3,5 tisíce korun. A privátní VIP Skybox pro vás a vaše přátele, ten může stát klidně přes 6 mega. Jednoduše fotbal táhne a když se jdete bavit na mistrovství světa, peníze nehrají roli, žijeme jenom jednou.
1: Nejlepší fotbalové info z mistrovství světa. Každý den v tomto čase a na tomto rádiu.
3: Jsou s osobními vozy Opel jejich majitelé spokojeni?
4: Já.
3: Protože jsou spolehlivé?
4: Já, natürlich.
3: A se zárukou na 5 let zdarma?
4: Já, sicher.
3: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si osobní vůz Astra, Moka nebo Frontera. Nyní v akční nabídce u Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc.
5: Celá republika závidí severní Moravě poskytovatele internetu Náš Net. A víte proč? Rychlost a stabilita připojení, vlastní optická i rádiová síť, servis zdarma, chytrá televize, levný telefon. Zkrátka Náš Net. Koukněte a vyberte si náš-net.org.
6: Artbeat.cz. Festival, který v Olomouci ještě nebyl. Industriální prostor BOV. Sochy Honzy Dostála. Světla a do toho pořádný rokovej nářez z horký žeslíže. Industriální areál, umění i živá energie. K tomu VIP zóna, delikátní gastro, program pro děti a festival, který v Olomouci ještě nebyl. Hlavní host, horký žeslíže. Artbeat, 18. června. Industriální prostor BOV na ulici Gmrazírnám v Olomouci. www.artbeat.cz.
7: Marty, nemáme čas. Musíme zpátky do minulosti, jinak Olpran ztratí svou budoucnost.
8: Doktore, ale DeLorean je mimo provoz.
7: Na elektrokolech a kolech od Olpranu. Dojedi s nimi kamkoliv.
8: Skvělý nápad! Už to vidím. Elektrokola mají už za 19 900 a dětská kola za 3 000.
7: Rychle na Libušinu 101 v Olomouci. Olpran, naše cyklistická budoucnost začíná teď.
9: Navštivte nás ještě dnes a zachraňte svoji budoucnost. Olpran.cz.
10: Pozor, pozor, Olšany u Prostějova ožijí hodovými slavnostmi. Čeká vás skvělá hudba, kolotoče i zábava pro celou rodinu. Hlavní hvězdou dne bude kapela Opět a Radeček. Dále vystoupí tým Revival Znojmo, Ztracené ráj a Kverkus. Hodové slavnosti v Olšanech u Prostějova už tuto sobotu v areálu Sokola.
11: To snad ne, já se na to vysp***u. A Kuťka je zase fuč.
12: Tak jdi už konečně do Milwaukee. Jejich apka ti najde a navíc pohlídá její výkon.
11: Si děláš kozy. A kde to Milwaukee mají?
12: Ve Šternberku, v prodejně nářadí Todd Group na Jivavské. Samej profi Verzeig. Víš co, mrkni rovnou na náradidoruky.cz.
13: Hranické slavnosti, den druhý. V sobotu 20. června startuje program pro celou rodinu již dopoledne na Masarykově náměstí. V areálu u letního kina se poté vystřídají kapely a interpreti. Pam Rabbit, Xindl X, Traktor a další. 20. června v Hranicích. Více na kulturahranice.cz.
14: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
15: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
14: Čerstvé jako z Kauflandu.
0: Olomouc ožije od čtvrtka 18. do soboty 20. června největším festivalem hudby a umění v ulicích Česka. Těšit se můžete na Jumping Drums, Malalata, KJ Sax, Brass Avenue, Andreu Kalousovou, New Street Band, After Party, velkolepou taneční show, Food Zónu a na více než 200 kapel v uzavřených ulicích města. V sobotu vás navíc čeká bohatý doprovodný program pro děti v Čechových sadech s festivalem Sportáček. Vstup na akci je zdarma. Více na www.olomoucžije.cz. Generálním partnerem letošního ročníku festivalu Olomouc ožije je GEMO, významný hráč v oboru pozemního stavitelství, developer a investor. Akce se koná za podpory města Olomouce a Olomouckého kraje.
16: 30 rokov na scéně Moment Outu Arena.
17: 30 rokov kapely No Name na scéne. Oslávte to s nami 12. decembra 2026 v pražskej O2 aréne. Buďte pritom, alias kto nespieva, nežije.
18: HASPO 2026, 20. června od 10 hodin ve sportovním areálu Bochoř. Čeká vás bohatý program po celý den. Ukázky letecké techniky, bezpilotní prostředky armády České republiky, letecká akrobacie, vírníky, hasiči a mnoho dalšího. HASPO 2026, 20. června, Bochoř.
19: Melodický rok
20: Skyrock.

0: přehled. Zesilte si další nové zprávy na Skyroku a také po 8. hodině jeďte na vlně nejlepšího rockového výběru. Skyrock. Dobré ráno. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyroku.
1: Jdeme na další zprávy. Je středa 17. června. Kaple ve Štarnově na Olomoucku nově patří obci. Ta získala od státu bezúplatně pozemek s historickou kaplí Panny Marie Bolestné. Krok umožní obci zahájit nutné opravy památky, jako je sanace zdiva a obnova fresek.
0: Místní rádio, místní zprávy.
1: Více jezdíme hromadnou dopravou v Olomouckém kraji. Integrovaný dopravní systém tu přepravil loni asi 61 milionů 600 tisíc cestujících. Jde o meziroční nárůst o 5,5 milionu lidí. Zájem o veřejnou dopravu odstartovalo navýšení slev na 75% pro děti, studenty a seniory. Správa železnic varuje před nebezpečnými výzvami na sociálních sítích. Spustila kampaň Gameplay není realita. Ukazuje situace z videoher, které v reálném světě končí tragicky.
2: Nová preventivní kampaň zaměřená především na mladé lidi, jejich rodiče, ale i řidiče. Hlavním motivem kampaně jsou krátká videa, částečně vytvořená umělou inteligencí, která využívají motiv fiktivních videoher. Ukazují situace, které jsou ve virtuálním světě běžné, ale v reálném prostředí železnice mohou skončit tragicky.
1: Doplnila mluvčí zprávy železnic Nela Eberl-Frýbová. Éra velmi levných nákupů z asijských e-shopů v Česku a dalších zemích Evropské unie končí. EU totiž od července zavádí clo i na ty nejlevnější balíčky, což může některé zboží zdražit až dvojnásobně. Chce narovnat tržní prostředí.
0: Sport.
1: Prohra olomoucké rodačky Karolíny Muchové po boku tenisové legendy Američanky Serene Williamsové. Na turnaji WTA v Berlíně padly v osmi finále 4 hry. Vyzvali mexicko-novozélandský pár Olmosová Routliffová a prohráli po setech 2x4-6. Fotbalová Kroměříž má nového hlavního kouče pro nadcházející druholigovou sezónu. Tým převzal dosavadní asistent Darko Šuškavčevič. Střídá Lukáše Kříže, který se rozhodl v klubu skončit.
3: Víme, jak bude dnešní denní teploty mezi 23 a 26 stupni Celsia, oblačno nebo zataženo, přechodně bylo jasno. Východ slunce 2 minuty před 3:15 a západ v 9 večer.
4: Omega Centrum Olomouc nabízí jen do konce srpna letní akci 12+1. K novému ročnímu členství jeden měsíc zdarma. Jdi na omegasport.cz.
0: Doprava.
3: Víme, jak se jezdí tady. Přátelé, už se vám někdy stalo, že jste na parkoviště omylem nacouvali do vedlejšího auta a jeho majitel nikde? Jak se v tomto případě zachovat? Ujet? Ne. Nechat lísteček za stěračem s kontaktem? No to taky ne. Policie nás prosí, abychom si připomněli, že v tomto případě, v případě takové nehody, máme volat linku 158. Jinak se jedná o ujetí z místa nehody a může z toho být i zákaz řízení. Tak dobře, vzkaz vyřízen a můžeme řešit aktuální dopravní info. V Olomouci, Voničově, také v Moravské Třebové nebo v Hranicích teď bez vážných ranních nehod. Bouračka se odstraňuje v Bruntálu na Dukelské ulici. Policisté to dobře označili a silničáři uklízí a čistí odpočívky. Teď na dálnici u Vyškova mezi 1. a 15. kilometrem ve směru na Prostějov. Jeďte s námi, bez pokut a bez nehod.
0: Tak a teď už hrajem.

0: Skyrock kalendárium.
1: Máme středu 17. června a svátek slaví Adolf a Adina. K narozeninám připíjíme tenisové legendě Venus Williams i zpěvákovi jménem Barry Manilow. Ten má krásných 83 let. V našem kraji slaví také Radim Kašpar, ředitel okresní hospodářské komory Olomouc. A navíc dnešek voní po skořici a po jablkách. Je den jablečného štrůdlu. Pochutnejte si na našem hudebním menu, které vám s láskou servírujeme celý den. Je středa 17. června.
2: Hledáte práci na Olomoucku? Sklad Lidl Olomouc nabírá skladníky do oddělení ovoce a zeleniny. Za 30 hodin týdně získáte nástupní mzdu 32 700 korun plus měsíční příplatek až 8 400. Nastartujte kariéru u nás. Více na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
3: Stojan Interiér, to je zasklívání balkónů, lodží, zimní zahrady, prosklené terasy a garážová vrata. Více na www.stojan.cz.
4: Rychlá kola a silné motory v Šantovce. To je největší sraz supersportovních a luxusních automobilů na Moravě Super Ride Car Fest. Tuto sobotu si nenech ujít výstavu sportovních, supersportovních a luxusních vozů, offroadových i závodních bugin. A klidně se i projeď. Sraz sportovních

0: jahody!
1: Přijďte si nasbírat ty nejsladší jahody do Prostějova na ulici Určická a nově v Nedvězí u Olomouce. Více na jahodárny.cz.
2: Zavratné mega slevy!
3: Čím více nakoupíte, tím více ušetříte. Rozdáváme kupony na okamžité slevy až do 10 000 korun. U nás najdete svůj trend. Mabelix, buďte in.
4: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
5: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka. Ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. vpo.cz.
6: Toužíte po bílých zubech? Trápí vás zubní kámen? Jsme tu pro vás. Centrum dentální hygieny Gumcare v Olomouci. Kde bělíme zuby? V Olomouci na ulici Palackého pod magistrátem v budově na Miro. Svítíme modře. Gumcare.cz.
7: Rej.cz. Čtěte zpravodajský portál Rej.cz. Kdo chce vědět, co se děje, ten musí číst zprávy z Reje. Klikni na Rej.cz.
8: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
9: Vaše firma má svůj příběh. Proč ho nenechat slyšet všem? Podcastem u George Vision ho můžete vyprávět jednoduše a profesionálně. Podcast vzdělává vaše zákazníky, posiluje povědomí o značce a dává vám obsah na sociální sítě. Vy mluvíte? George Vision se postará o zbytek. Zjistěte víc na georgevision.cz.
10: Nyní s mimořádnou slevou 50% již od 3600 korun v rámci Podcast Week. Více na georgevision.cz.
11: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dílerů Nissan. Více na nissan.cz.

0: Máme pro vás všechno nejlepší.
1: Tři programy na více než 30 výkonných vysílačích.
0: Největší hity 80. a 90. let.
1: Plus ověřené novinky hraje vaše číslo jedna.
0: Rádio Haná. Pro rockové fanoušky je tu program Rádio Haná Skyrock s nejlepším melodickým rokem a raritou.

0: současné energické taneční muziky je tu naše nové Radio Metropole Olomouc.
1: Tři programy na více než 30 vysílačích nebo kdekoliv online na radiohana.cz.
2: To je Radio Haná,
1: Skyrock
2: a Metropole. Máme pro vás všechno nejlepší.

0: nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
1: Do rádia nám dorazil zajímavý host a je to Pavel z Olomouce, potažmo tedy z Chomoutova. Před několika dny vyhrál naši velkou soutěž klimatizaci za 33 tisíc korun. Pavle, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Kudy vedla cesta k naší soutěži? Jak jste se o tom dozvěděl, že rozdáváme klimatizaci za 33 tisíc?
2: Tak já každý den poslouchám vaše rádio, takže buď v práci nebo v autě, takže tam jsem to slyšel, takže jsem se snažil si dovolat.
1: Pojďme si zrekapitulovat, jak to probíhalo. Od pondělka do čtvrtka jsme v rámci téhleté soutěže hledali 4 kvalifikující se finalisty, kteří si to rozdali ve velkém finále v pátek. Jaký byl váš způsob na to se v pátek po zaznění toho signálu dovolat jako první? Jak jste se na to chystal, nebo to byla náhoda?
2: Poslouchal jsem to na klasickém rádiu, protože v aplikaci je to vždycky zpožděný o něco málo. Takže jsem pozorně poslouchal a jakmile se ozval slovo teď, tak jsem vytáčel. No.
1: Vy se tu klimatizaci nenecháte. Pro koho bude?
2: Je to pro rodiče, protože jsou starší a vlastně jak jsou ty vedra, tak blbě to snáší, tak proto jsem se rozhodl to pro ně vyhrát.
1: Jak jste je o tom informovali, jak na to reagovali?
2: No, řekl jsem jim, že budou mít klimatizaci, tak nejdřív říkali, že jí nechtějí, že nic nechcou platit. Říkám, Mateu, zadarmo. Vyhrál jsem to. První otázka byla, kde jsem sázel. Jsem vlastně řekl, že jsem poslouchal a vyhrál jsem to, no, tak jsou rádi.
1: A závěrečná otázka, co byste doporučil taky všem, kteří by chtěli soutěžit a říkají si ne, to já prostě v životě nemůžu nic vyhrát. Jaká je vaše rada?
2: Poslouchat, zkoušet to. No, pokaždé to nevyjde, ale mně už to několikrát vyšlo. Je to jenom o štěstí.
1: Pavel z Olomouce, potažmo z Chomoutova, už si tady u nás přebral onen voucher na klimatizaci za 33 tisíc korun. Teď se na něj díváme a klimatizace už je na cestě. Pavle, gratulujeme a děkujeme, že posloucháte.
2: Na shledanou.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
3: Skyrock.
0: Skyrock.
3: Svět spánku CZ. Dřevo všude. I pod čalouněním. Dřevotřísku u nás nehledejte. Není nikde. Vyrábíme poctivé ložnice, které vydrží roky. Spolehněte se. Svět spánku CZ.
4: Nyní na úplně vše doprava zdarma. Až k vám domů. Svět spánku CZ.
5: Ministerstvo řeznictví varuje, ochutnáváním váhalových špekáčků může vzniknout závislost. Účast špekáčků při opékání je povinná. Bylo zjištěno nedostatečné množství poctivých špekáčků na vašich ohništích. Nebojte se. Firma Váhala, výrobce těch nejlepších špekáčků, přichází s řešením. Naše špekáčky plné chuti jsou připravené stát se hvězdou každého ohně. Váhala. Poctivé špekáčky prověřené ohněm.
6: Toyota už 30 let udává směr elektrifikovaných pohonů a nyní přiváží novou Toyota RAV4. Moderní rodinné SUV s výkonem až 309 koní a nejnovější hybridní technologií. Úsporná a spolehlivá nová Toyota RAV4 Hybrid a Plug-in Hybrid. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní park Bělidla, t-motor.cz.
7: To snad ne, já se na to vysku. A kučka je zase fuč.
8: Tak jdi už konečně do Milwaukee. Jejich apka tí najde a navíc pohlídá její výkon.
7: Si děláš kozy. A kde to Milwaukee mají?
8: Ve Šternberku, v prodejně nářadí Todd Group na Jivavské. Samej profi Verzeig. Víš co, mrkni rovnou na naradidoruky.cz.
9: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
10: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
9: Čerstvé jako z Kauflandu.
11: Městy Snáměš na Hané vás zve 21. června do amfiteátru na koncert. Od 17 hodin tu vystoupí Tomáš Kočko a Fleret. Spojení dvou legend moravské hudební scény slibuje jedinečný hudební zážitek. Nenechte si ujít tuto událost v Náměšti na Hané 21. června v amfiteátru.
12: Mé chuti lahodí jen skrbenské jahodí. Tisíce jahod, které si ve Skrbeni sami pozbíráte a s přáteli vychutnáte. Více na jahodyolomouc.cz.
13: Velká Morava Fest Přerov 2026. Jenom teď a jenom do začátku festivalu. Vstupenky za extra zvýhodněnou cenu. 11. července Park Michalov ožije skvělou muzikou. Richard Miller, Kristýna, Michal David, Petr Kolář, Cameron, Marpo a Adam Ďurica.
14: A my budeme tancovat, oh, až do samého rána.
13: Jak říkám, kupte si vstupenku do začátku festivalu za extra zvýhodněnou cenu. To se vyplatí. Kupujte ještě dnes. Velkamoravafest.cz.
14: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise večí za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.
15: Posloucháte Skyrock s

0: enjoy it while you can.
1: Další rocková hodina je za námi. A Skyrock vám i po deváté zahraje přesně tak, jak to máte rádi.
2: Skyrock.
1: Teď zprávy, počasí a doprava.
2: Skyrock.
1: Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
3: Pojďte si poslechnout, co pak se děje. Na flekaté fasády v Olomouci upozorňuje Olomoucký deník. V centru města přibývá budov se skvrnami na fasádách, vypadají jako plíseň, ale je to dílo pavouka jménem Cedivečka Zápřední. Vybírá si pro pavučiny hlavně světlé omítky. Efektivním osvědčeným způsobem, jak se pavučin zbavit, je mechanické očištění pomocí koštěte nebo vysokotlakého čestiče. Účinek je rychlý, ale bohužel dočasný. Cedivečka se na místa vrací.
1: Místní rádio, místní zprávy.
3: Kulturní městský dům v Přerově chátrá. Kvůli padající omítce je nově obehnán plotem. Architektonické prvky budovy jsou prozatím zpevněné a blízká se na lepší časy. Městský dům čeká postupná obnova. Změny u rozvodů v České republice. Ministerstvo spravedlnosti chystá novelu, která má u soudu lépe chránit děti a dát jim hlas a má také zabránit přehlížení domácího násilí. Párům bez nezletilých dětí, které jsou na rozvodu domluvené, se má celý proces výrazně zjednodušit. Dnes zasedá Bezpečnostní rada státu a má na stole důležité téma. Novou koncepci naší armády. Na jednání přijde i prezident Petr Pavel, aby se ke směřování obrany Česka vyjádřil. Uvidíme, jaké plány jednání nakonec přinese.
1: Sport.
3: Nového trenéra hlásí fotbalové prvoligové Slovácko. Poté, co se tým zachránil v první lize, přebírá kormidlo Jan Jelínek. Dosavadní kouč Bčka Pražské Slavie má před sebou zbrusunovou prvoligovou trenérskou výzvu.
4: Máme tu pavoučí předpověď počasí. Cituju, hodně pavučin v přírodě věští trvalé hezké počasí, říká další pranostika tohoto měsíce. A tady, jestli dneska při odpolední procházce uvidíme hodně pavoučích útvorů, mělo by to znamenat super léto. Víme, jak bude dnes oblačno anebo zataženo, přechodně polojasno a denní teploty 23 až 26.
5: Je mi jedno, jaké počasí je dneska venku. Stejně si vezmu svou novou podprsenku. Atraktiv. Dolní náměstí Olomouc. Váš obchod se spodním prádlem.
1: Doprava.
6: Jak od nás víte, tento týden začala kousek od Olomouce uzavírka v Bystročicích, opravuje se a je neprůjezdná silnice od Bystročického mostu až k dálničnímu nadjezdu směrem na Hněvotín. Hotovo má být na Vánoce. Policie teď kontroluje v Olomouci holici na výjezdu na Přerov u dálnice. Další hlídka přímo u Přerova na D1 nebo na 34. kilometru D55 u Otrokovic. A bacha na došetřování ranní nehody na Uničovsku na kraji Šumvaldu ve směru na Břevenec. Zdravíme na silnice, dálnice i dopravní hřiště. Aktuální doprava pro vás jako vždy i příště.
1: Tak a teď už hrajem.
2: Skyrock.

0: Bonjour, Olomouc! Zvu vás na malý výlet do Paříže a přitom nemusíte opustit své město. 14. října v kině Metropol oživíme v mém projektu světové šanzóny legendy, jako jsou Jacques Brel, Charles Aznavour, Marlene Dietrich, Edith Piaf, Hanna Hegerová a tak dál a tak dál. Bude to večer plný vášně, elegance a živého jazzu. Jmenuji se Renata Dressler a už teď se nemůžu dočkat té jedinečné olomoucké atmosféry. Takže na viděnou.
1: Renata Dressler a světové šanzony v kině Metropol Olomouc 14. října. Předprodej na kinometropol.cz.

0: Krásná pleť není filtr. Je to zdravý glow, hydratace a péče na míru. Juicy Skin v Marbel Clinic dodají pleti rozzářený a mladiství vzhled.
1: Objevte kouzlo Hanáckého Prostějova. Navštivte historickou radnici, zámek i parky. Zažijte léto plné kultury. Město Prostějov, místo, kde to žije.
2: Rychlá kola a silné motory v Šantovce. To je největší sraz supersportovních a luxusních automobilů na Moravě Super Ride Car Fest. Tuto sobotu si nenech ujít výstavu sportovních, supersportovních a luxusních vozů, offroadových i závodních bugin. A klidně se i projeď. Sraz sportáků Super Ride Car Fest tuto sobotu u Galerie Šantovka Olomouc.
3: Agentura Top Koncerty vás zve v srpnu do letního kina Olomouc. 1. legendární Lucie, 9. Adam Plachetka, Ondřej Havelka a jeho Melody Makers. A 23. srpna Hradišťan s Jurou Pavlicou a Javory Beat Hanky a Petra Ulrichových. Podrobnosti a předprodej na topkoncerty.cz.
4: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Gemerka Botanica s optimálním poměrem hořčíku a vápníku za 12,90. Bohemia Mini, elegantní perlivé víno v plechovce za 26,90. A Budvar Výčepní, pivo z národního pivovaru za 9,90. Až do 23. června. Kaufland.
5: Obec Velké Losiny zve od pátku až do neděle na velkolosinské svatojánské slavnosti. A bavit se budou úplně všichni. V pátek zahraje Adam Mišík, Tubla Tanka a v sobotu Kristián Šebek. Připraven je jarmark, spousta hudby a zábavy. A to je začátek. Nenechte si ujít velkolosinské svatojánské slavnosti.
6: Co se tady děje?
7: Co se chystá?
8: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
6: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
8: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com
9: Artbeat.cz Festival, který v Olomouci ještě nebyl. Industriální prostor BOV. Sochy Honzy Dostála. Světla a do toho pořádný rokovej nářez z horký žeslíže. Industriální areál, umění i živá energie. K tomu VIP zóna, delikátní gastro, program pro děti a festival, který v Olomouci ještě nebyl. Hlavní host, horký žeslíže. Artbeat, 18. června, industriální prostor BOV na ulici Gmrazírna v Olomouci. www.artbeat.cz
10: Hledáte práci na Olomoucku? Sklad Lidl Olomouc nabírá skladníky do oddělení ovoce a zeleniny. Za 30 hodin týdně získáte nástupní mzdu 32 700 korun plus měsíční příplatek až 8 400. Nastartujte kariéru u nás. Více na kariéra.lidl.cz Tým Lidl, to se vyplatí.

0: jízdu bez nehod i bez kolon vám přeje AAA Auto Olomouc. Největší prodejce ujetých aut v regionu s nabídkou až 350 vozů na jednom místě.
1: Rádio Hana Skyrock.
2: To jsou nejen výkonné vysílače na střední Moravě, ale také online poslech kdekoliv mimo náš FM signál. www.skyrock.cz. Nalaďte si nás doma, v práci nebo v autě. Přejeme stále dobrý den. Skyrock.

0: Svět vůní a čokolády. Představte si krásu květin a vůni čokolády. Spojení pralinek, marcipánu a nugátu. Originální kosmetické dárky a prací prostředky z dovozu. Svět vůní a čokolády. Zámečnická Olomouc. Čokoládové květiny CZ.
1: Toužíte po svobodě na cestách? U Himer Moravia vám půjčíme nové či zánovní obytné vozy a karavany pro 2 až 5 osob. Ideální na dovolenou, víkend i spontánní road trip. Rezervace jednoduše online na himer-moravia.cz. Bude nám ctí stát se vaším parťákem na cestách.
2: Celá republika závidí severní Moravě poskytovatele internetu Náš Net. A víte proč? Rychlost a stabilita připojení, vlastní optická i rádiová síť, servis zdarma, chytrá televize, levný telefon. Zkrátka Náš Net. Koukněte a vyberte si náš-net.org.
3: V ADP Sanko věříme, že stáří má být spokojené a důstojné. Kombinace moderní medicíny a lidského přístupu pomáhá našim pacientům najít novou životní sílu. Jsme tu pro vás i vaše blízké. Najdete nás na adpsanco.cz.
4: Na Luskni.cz to jede. Vyber si koloběžku, mobil, příslušenství nebo spotřebiče.
5: Objednej a už to letí. Luskni.cz.
6: V sobotu se na zámku v Tovačově uskuteční oblíbené večerní prohlídky s divadlem. Ponoříme se do napínavého příběhu o tajné operaci, odvaze a morálních dilematech. Tak si nezapomeňte zarezervovat své místo na večerních prohlídkách. A uvidíme se už tuto sobotu na zámku v Tovačově.
7: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
8: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
7: Čerstvé jako z Kauflandu.
9: Město Přerov vás zve 21. června na Evropský den hudby v parku Michalov. V parku dostanou prostor zkušení i začínající umělci a navážou tak na tradici, která se u nás zabydlela a je každoročním zpestřením konce června. Evropský den hudby v Přerově. Více na Facebooku Kultura Přerov.
10: Tana oční klinika Olomouc. Oči jsou bránou do lidské duše. Dopřejme jim tu správnou péči. Lepší zrak pro kvalitní život. Tana oční klinika CZ.
11: HASPO 2026. 20. června od 10 hodin ve sportovním areálu Bochoř. Čeká vás bohatý program po celý den. Ukázky letecké techniky, bezpilotní prostředky armády České republiky, letecká akrobacie, vírníky, hasiči a mnoho dalšího. HASPO 2026. 20. června Bochoř.
12: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
13: Slyším Datart nákupy?
12: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Už nemusíte čekat na lepší cenu. Velké spotřebiče AEG nyní pořídíte se slevou až 20%.
13: To je mazec.
12: Datart, opravdový elektrospecialista.

Skyrock. Skyrock.

Na Zábřešsku na 103,7 FM.

0: pěkné rokové dopoledne. Ladíte Skyrock, který vás bude bavit i po 10. hodině.
1: Skyrock.
0: Teď vysíláme zprávy.
1: Skyrock.
0: Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
2: Vítejte u zpráv. Strojírenský vysokoškolský obor v Olomouci, Olomoucký kraj a Vysoká škola Báňská technická univerzita Ostrava podepsali prohlášení o spolupráci na novém studijním programu Smart Engineering. Výuka by měla začít v akademickém roce 2027-28 a má být nejprve pro 50 studentů. Zázemí pro výuku budoucích inženýrů poskytne Střední průmyslová škola Strojnická. Tento projekt propojí středoškolské a vysokoškolské vzdělání a má za cíl zajistit regionu odborníky a nabídnout studentům kvalitní vzdělání.

0: vzdělání v místě. V novém půjde do nové sezóny Prostějovské městské divadlo. Má nový grafický styl, který se inspiruje secesním Národním domem v Prostějově. Nová podoba grafiky pro dokumenty a plakáty propojuje tradici s moderní institucí. Řidiči a cyklisté v Prostějově na Bezručově náměstí a v ulicích Krapkova a Reslova budou uzavírky, které nás zdrží. Dopravní omezení v ulicích kvůli opravě kanalizace začnou v pondělí a potrvají do 24. července. Trest pro vojáka, který loni v září v Brně na oslavě napadl šéfa zpravodajského zabezpečení generála Romana Hyďhu. Pořezal mu po předchozím rozhovoru nožem ruku. Voják nově dostal podmínku a peněžní trest 500 000 korun.
1: V podstatě jsem zcela spokojen za obžalobu, vzhledem na to, že soud rozhodl zcela v intencích závěrečného návrhu. Tam byla situace zjednodušena prohlášení viny, takže byla vše otázka spíše uložení trestu a soud se ztotožnil mým závěrečným návrhem, takže z tohoto důvodu jsem spokojen.
0: Komentoval rozsudek státní zástupce Arne Nekula. Sport. Druhý turnaj Ligy národů rozehrají české volejbalistky. V Manile se utkají s hvězdným týmem Itálie. Zápas na Filipínách se světovými jedničkami a úřadujícími mistryněmi světa začíná nyní v 10 hodin našeho času.
2: Facebook Skyrocku. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádia Hana Skyrock. Připojte se, lajkujte, sdílejte. Počasí.
3: Víme, jak bude dnešní denní teploty mezi 23 a 26 stupni Celsia, oblačno nebo zataženo, přechodně polojasno. Východ slunce 2 minuty před 4:45 a západ v 9 večer.
4: Omega Centrum Olomouc nabízí jen do konce srpna letní akci 12+1. K novému ročnímu členství jeden měsíc zdarma. Jdi na omegasport.cz.
3: Doprava. Bouračka v Olomouci, policie v Hranicích, také v Šumperku nebo na D1 u Vyškova. V Olomouci objíždíme dopolední bouračku na kruháči u Globusu na příjezdu od obchvatu ve směru do centra. A policie teď pomáhá a chrání v Hranicích u kruháče na Hranické, další hlídka v Šumperku na Jesenické a taky na nájezdu na 226. kilometru D1 u Vyškova. Jeďte s námi bez pokut a bez nehod.
5: Tak a teď už hrajem.

0: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Hello ovocná svačinka různé druhy XXL balení za 10,90. Coca-Cola osvěžující nealkoholický nápoj 2 litry za 29,90. A Lintel Baby dětské vlhčené ubrousky za 19,90. Až do 23. června. Kaufland.
1: Městy Snáměš na Hané vás zve 21. června do amfiteátru na koncert. Od 17 hodin tu vystoupí Tomáš Kočko a Fleret. Spojení dvou legend moravské hudební scény slibuje jedinečný hudební zážitek. Nenechte si ujít tuto událost v Náměšti na Hané 21. června v amfiteátru.
2: Závratné megaslevy!
3: Čím více nakoupíte, tím více ušetříte. Rozdáváme kupony na okamžité slevy až do 10 000 korun. U nás najdete svůj trend. Maybelix. Buďte in.
4: Už 150 let sklízíme úspěch a sázíme budoucnost. Slavte s námi i vy. Už tuto sobotu vás zveme na rodinný den do areálu Střední zemědělské a zahradnické školy v Olomouci. Čeká vás divadlo Tramtárie, kapela Ztracené ráj, floristická show a mnoho dalšího. Stavte se v sobotu za námi.
5: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise ve cheese za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.
6: Studio Pearl Design. Interiérové studio v Olomouci a v Praze plní vaše sny obydlení na profesionální úrovni. www.pearl-design.cz.
7: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
8: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Třídím v práci, třídím ve škole, třídím, když řídím, i když jedu na kole. Vytřídím krabici od pici, i když se zřídím a mám malou opici. Třídím, když je mi pídně, třídím, když je mi krásně, dobrý texty recykluju a třídím špatný básně. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
6: Ekokom.
9: Posloucháte Skyrock.
10: Skyrock.
9: Posloucháte Skyrock.
10: Skyrock.

Rockové hity během dne neopakujeme. Máme největší hudební výběr rockových pecek v éteru. Náš playlist sestavujeme s láskou k rockové muzice. Posloucháte Rádio Hana Skyrock. Děkujeme a přejeme dobrý den.

0: Jsme tady pro vás, pro vaše uši, pro vaše dobrou náladu. Olomouc ožije, to je ten největší pouliční festival a ten se blíží. Hanácká metropole letos opět ožije hudbou, uměním i sportem všude ve městě. Začínáme už zítra ve čtvrtek 18. června. Program je na webu olomouc.žije.cz. Horký žeslíže a spousta další skvělé rockové muziky v industriálním areálu firmy První Hanácká BOV. Ano, to už je teď ve čtvrtek v Olomouci Art Beat Festival. Hodové slavnosti budeme mít o víkendu v sobotu v Olšanech u Prostějova. Zahraje Ztracené ráj, Radečci, bude i Hasičská pěna. Od pátku do neděle se konají na Šumpersku velkolosinské svatojanské slavnosti. Bude jarmark, projedeme se na konicích. Zaspívá Adam Myšík, také Tubla Tanka. Svatojanské slavnosti ve Velkých Losinách od pátku do neděle. A výhledově si můžeme napsat taky do diáře, že kapela Čechomor míří do Olomouce. Bude to letní open air odpoledne na paloučku u olomouckého SK. Už příští týden v sobotu 27. června.
1: S námi máte každý den nejlepší přehled o akcích v našem okolí. Skyrock. Jsme partneři nejlepších akcí v regionu.
2: Udělal to parádně, pojď synu!
3: Mistrovství světa 2026 hostí USA, Kanada a Mexiko.
2: Je to gol!
3: Hraje 48 týmů a obří finále bude v New Yorku. Kdo zvedne nad hlavu ikonický pohár? To podstatné ze 104 zápasů nemusíte složitě hledat. Laďte naše rádio a poslouchejte pravidelný fotbalový infoservis.
4: Jestli si ten fotbal neprosadí, tak si u mě mrtvej muž.
3: Ty nejzajímavější příběhy, výsledky a emoce z Ameriky vám servírujeme každý den přímo do uší.
4: To je jasný.
3: S námi jste ve hře každý den.
5: Jsou s osobními vozy Opel jejich majitelé spokojeni?
6: Já.
5: Protože jsou spolehlivé?
6: Já, natürlich.
5: A se zárukou na 5 let zdarma?
6: Já, sicher.
5: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si osobní vůz Astra, Moka nebo Frontera. Nyní v akční nabídce u Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc.
7: Chcete být vidět a slyšet v Olomouci a okolí? Máte skvělou akci nebo inzerci? Tipy, kam vyrazit, vám přináší tištěný měsíčník pro Olomouc a okolí Akce Zábava. Buďte v časopise, na online i tady v rádiích. Napište hned na redakce @akcezabava.cz.
8: Marty, nemáme čas. Musíme zpátky do minulosti, jinak Olpran ztratí svou budoucnost.
9: Doktore, ale DeLorean je mimo provoz.
8: Na elektrokolech a kolech od Olpranu. Dojedi s nimi kamkoliv.
9: Skvělý nápad! Už to vidím. Elektrokola mají už za 19 900 a dětská kola za 3 000.
8: Rychle na Libušinu 101 v Olomouci. Olpran, naše cyklistická budoucnost, začíná teď.
10: Navštivte nás ještě dnes a zachraňte svoji budoucnost. Olpran.cz.
11: Skvělá atmosféra i tratě pro všechny generace chystá už 6. ročník Dubanské desítky. Ford D-Ran má mezi vyznavači běhání své místo. Pohodové tratě pro nejmenší, ale i náročné trasy pro běžce. Jdi na web 4D-Ran a registruj se. Dubanská desítka v neděli 13. září v Dubanech u Prostějova.
12: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
13: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
12: Čerstvé jako z Kauflandu.
14: Pozor, pozor! Olšany u Prostějova ožijí hodovými slavnostmi. Čeká vás skvělá hudba, kolotoče i zábava pro celou rodinu. Hlavní hvězdou dne bude kapela Opět a Radeček. Dále vystoupí tým Revival z Znojmo, Ztracené ráj a Kverkus. Hodové slavnosti v Olšanech u Prostějova už tuto sobotu v areálu Sokola.
15: Celá republika závidí severní Moravě poskytovatele internetu Náš Net. A víte proč? Rychlost a stabilita připojení, vlastní optická i rádiová síť, servis zdarma, chytrá televize, levný telefon. Zkrátka Náš Net. Koukněte a vyberte si náš-net.org.
16: FETMED. Komplexní gynekologie a genetika pod jednou střechou. Jsme vaší oporou na cestě ke zdraví i mateřství. FETMED.cz.
17: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Velké XXL balení Actimel 12 kusů s apkou za 89,90. Nebo Pilster Urquell 8 pek za 229 korun. Albert. Dle srovnání k 10. 6.
18: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka, ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. vpo.cz
19: Skyrock.
20: Skyrock.

0: Dopoledne na Skyrocku. Posloucháte Dopolední Skyrock. Další rockovou muziku pro vás máme i po 11. hodině.
1: Skyrock.
0: Co se děje v našem regionu?
2: Jaké bude počasí?
0: Zesilte si zprávy.
2: Jsme Skyrock.
1: Skyrock.
0: Aktuálně a stručně.
2: To jsou zprávy na Skyrocku.
3: Jdeme na zprávy. Změny v cestování pro cestující v Uničově. V pondělí příští týden začne rekonstrukce autobusového nádraží. Cestující najdou své spoje na náhradních stanovištích. Rekonstrukce má být hotová v září, píše o tom Report.cz.
0: Místní rádio, místní zprávy.
3: 75 let od založení slaví Přerovské gymnázium Jana Blahoslava a střední pedagogická škola. Celá škola je plná života a nyní vzdělává 900 žáků. Narozeninové oslavy plánuje na středu 24. června, a to v areálu školy. Z Přerova opět jezdí oblíbený víkendový cyklobus, který cyklisty i s kolem vyveze až na Bumbálku v Beskydech. Spoj k cyklovým letům jezdí každý víkend až do konce září z přerovského autobusového nádraží vždy v 7:30 ráno. Správa železnic varuje před nebezpečnými výzvami na sociálních sítích. Spustila kampaň Gameplay není realita. Ukazuje situace z videoher, které v reálném světě končí tragicky.
4: Nová preventivní kampaň je zaměřená především na mladé lidi, jejich rodiče, ale i řidiče. Hlavním motivem kampaně jsou krátká videa, částečně vytvořená umělou inteligencí, která využívají motiv fiktivních videoher. Ukazují situace, které jsou ve virtuálním světě běžné, ale v reálném prostředí železnice mohou skončit tragicky.
3: Doplnila mluvčí zprávy železnic Nela Eberl-Frýbová.
0: Sport.
3: Odchovanec fotbalové olomoucké Sigmy, obránce Ondřej Zmrzlý, definitivně mění dres a zůstává v Polsku. Jeho úspěšné jarní hostování z pražské Slavie do polského Górniku se totiž proměnilo v trvalý přestup. Už tam má smlouvu.
5: Víme, jak bude, i nadále většinou polojasno. Opravdu jen ojedinělé čekáme přehánky anebo bouřky, a to zejména na severovýchodě našeho regionu. Jinak dneska už naměříme letních 25 stupňů, zítra opět hned od rána nasadí úsměv sluníčko a odpoledne bude 27 a stále platí, že v pátek a o víkendu tady budeme mít tropické třicítky.
6: Je mi jedno, jaké počasí je dneska venku. Stejně si vezmu svou novou podprsenku. Atraktiv. Dolní náměstí Olomouc. Váš obchod se spodním prádlem.
0: Doprava.
5: Díky moc, že dopravu vysíláte s námi. Policejní hlídky hlásíte v Olomouci, například na ulici Volkerova nebo na Velkomoravské. Hlášenou máme taky nehodu na Uničovsku, srážka osobáku s koloběžkářem na trase Šumbalt-Břevenec, na místě policie a také záchranka. A ještě tu máme odstavené auto u Mohelnice na silnici 44, kousek od křižovatky se Zábřežskou. Je to porouchaný osobák, je tady teď momentálně neprůjezdný pravý pruh. Tak hlavně šťastnou cestu a dojeďte v pořádku.
0: Tak a teď už hrajem.

0: kalendárium na Skyroku. Vybíráme pro vás perličky z historie.
1: Hezký 17. červen na Skyroku. Na hudební skupině všichni vidíme v první řadě muzikanty. Ti ale nejsou jediní, kteří káru s názvem kapela tlačí vpřed. Určitě jsou to také manažeři. Dnes popřejeme tomu od YouTube, The Rapture a dalších šikovnému Irovi Paulu McGuinnessovi. Narodil se 17. června 1951. O 11 let později v roce 1962 získávají naši fotbalisté nejcennější historickou trofej stříbrné medaile na mistrovství světa v Chile. A jak na to vzpomíná autor naší finálové branky Josef Masopust?
2: Tak musím říct, že to jsou vzpomínky nádherný. Nejenom na ten úspěch za druhé místo, ale za tu pohodu v tom mužstvu, za ten kamarádský vztah, který u nás byl, jsou to krásné vzpomínky.
1: O dalších 10 let později v roce 1972 vypuká první zásadní politická aféra, jejíž předmětem byla ilegální politická špionáž konkurence.
3: Vypukla aféra Watergate. To, co začalo jako vloupání do sídla demokratické strany, skončilo jedním z největších skandálů v historii americké politiky. Prezident Nixon jako jediná hlava státu v dějinách USA pod tlakem odstoupil z funkce.
1: Milovníci aut si připomínají příchod revolučního modelu Range Rover 17. června 1970. Výkonné pohodlné silniční vozidlo s pohonem 4x4 umožňující jízdu terénem. Přímý předchůdce dnes velmi populární třídy SUV. Zítra opět hledáme Big Beatově v dějinách, nenechte si to ujít.
0: Skyrock kalendáriu. Vybíráme pro vás to nejzajímavější z historie. Skyrock.
4: Tana oční klinika Olomouc. Oči jsou bránou do lidské duše. Dopřejme jim tu správnou péči. Lepší zrak pro kvalitní život. Tana oční klinika CZ.
5: Zveme všechny žáky, absolventy a příznivce na oslavu 75. výročí Střední pedagogické školy v Přerově. Hudební festival Masters odstartuje v areálu školy ve středu 24. června od 8.30. Přijďte si užít skvělou hudbu a setkání po letech.
6: V CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
7: Rychlá kola a silné motory v Šantovce. To je největší sraz supersportovních a luxusních automobilů na Moravě Super Ride Car Fest. Tuto sobotu si nenech ujít výstavu sportovních, supersportovních a luxusních vozů, offroadových i závodních bugin. A klidně se i projeď. Sraz sportáků Super Ride Car Fest tuto sobotu u Galerie Šantovka Olomouc.
8: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
9: Už jsi slyšel o jezírkách Banat?
10: Jo, Banat, mají tam super jezírka. Navíc mají nejlepší granule v okolí, asi vždycky tak pochutnám.
9: A víš co, mají i vlastní e-shop, rychlý nákup, skvělý sortiment a ty ceny.
10: To zní dobře, úplně mě to zahřálo u ploutve.
11: Jezírka Banat je největší specializovaná prodejna a e-shop zahradních jezírek.
9: Jsme tu pro vás již 20 let.
11: Jezírka Banat.cz.
12: Vaše firma má svůj příběh. Proč ho nenechat slyšet všem? Podcastem u George Vision ho můžete vyprávět jednoduše a profesionálně. Podcast vzdělává vaše zákazníky, posiluje povědomí o značce a dává vám obsah na sociální sítě. Vy mluvíte? George Vision se postará o zbytek. Zjistěte víc na georgevision.cz.
13: Nyní s mimořádnou slevou 50% již od 3600 korun v rámci Podcast Week. Více na georgevision.cz.
14: Hledáte práci na Olomoucku? Sklad Lidl Olomouc nabírá skladníky do oddělení ovoce a zeleniny. Za 30 hodin týdně získáte nástupní mzdu 32 700 korun plus měsíční příplatek až 8 400. Nastartujte kariéru u nás. Více na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
15: Velká Morava Fest Přerov 2026. Jenom teď a jenom do začátku festivalu. Vstupenky za extra zvýhodněnou cenu. 11. července Park Michalov ožije skvělou muzikou. Richard Miller, Kristýna, Michal David, Petr Kolář, Cameron, Marpo a Adam Ďurica.
16: A my budeme tancovat, oh, až do samého rána.
15: Jak říkám, kupte si vstupenku do začátku festivalu za extra zvýhodněnou cenu. To se vyplatí. Kupujte ještě dnes. Velká Morava Fest.cz.
16: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dílerů Nissan. Více na nissan.cz.

0: Rádio Hana Skyrock.
1: Právě rychle, stručně a spolehlivě. Infoservis vysíláme na Skyroku během dne každou celou. A tak s námi vždy víte, co se děje v Olomouckém kraji, v Česku i ve světě. A vždy přidáme i sportovní aktuality. Zprávy na Skyroku hned po celé. Tak nás laďte dál.

0: Ladíte Skyrock? V Americe už to v těchto dnech pořádně vře a teploměry na stadionech praskají ve švech. Světový fotbalový šampionát odpálil gigantickou show a my tě rozhodně nenecháme sedět na střídačce. Chceš vědět, co se právě teď děje za velkou louží a jaké hvězdy zažívají noc snů? Zapni uši na maximum, dáváme ti exkluzivní fotbalový infoservis.
1: Mistrovství světa ve fotbale Infoservis.
2: Osobně si zafandit na fotbalovém mistrovství světa je zážitek pro všechny fanoušky i pro jejich peněženky a platební karty. Potvrzuje to i server Extra.cz. Jaké jsou nejvyšší ceny na moderních stadionech v přepočtu na naše české koruny? Malá láhev vody kolem 200 korun. Párek v rohlíku za 300 pade. Velké pivko za 400. Hranolky 400 pade. Parkovací místo před staďákem na den pro vaše auto za více než 3 500 korun. A privátní VIP Skybox pro vás a vaše přátele, ten může stát klidně přes 6 mega. Jednoduše fotbal táhne a když se jdete bavit na mistrovství světa, peníze nehrají roli, žijeme jenom jednou.
1: Nejlepší fotbalové info z mistrovství světa. Každý den v tomto čase a na tomto rádiu.
3: Jsou s osobními vozy Opel jejich majitelé spokojeni?
4: Já.
3: Protože jsou spolehlivé?
4: Já, natürlich.
3: A se zárukou na 5 let zdarma?
4: Já, sicher.
3: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si osobní vůz Astra, Moka nebo Frontera. Nyní v akční nabídce Umoto Morava, Brněnská 57, Olomouc.
5: Svět spánku CZ. Dřevo všude. I pod čalouněním. Dřevotřísku u nás nehledejte. Není nikde. Vyrábíme poctivé ložnice, které vydrží roky. Spolehněte se. Svět spánku CZ.
6: Nyní na úplně vše doprava zdarma. Až k vám domů. Svět spánku CZ.
7: Hranické slavnosti, den první. V pátek 19. června se připravte na skvělý zážitek plný hudby a energie. Hity nejen z muzikálu Kleopatra vám zaspívají Monika Absolonová, Bára Basiková a Ilona Čáková. Areál u letního kina 19. června v Hranicích. Více na kulturahranice.cz.
8: To snad ne, já se na to vys***u. A Kuťka je zase fuč.
9: Tak jdi už konečně do Milwaukee. Jejich apka tí najde a navíc pohlídá její výkon.
8: Si děláš kozy. A kde to Milwaukee mají?
9: Ve Šternberku v prodejně nářadí Todd Group na Jivavské. Samej profi Verzeig. Víš co, mrkni rovnou na náradidoruky.cz.
10: Krásná pleť není filtr. Je to zdravý glow, hydratace a péče na míru. Juicy Skin v Marbel Clinic. Dodají pleti rozzářený a mladiství vzhled.
0: Olomouc ožije od čtvrtka 18. do soboty 20. června největším festivalem hudby a umění v ulicích Česka. Těšit se můžete na Jumping Drums, Malalata, KJ Sucks, Brass Avenue, Andreu Kalousovou, New Street Band, After Party, velkolepou taneční show, Food Zonu a na více než 200 kapel v uzavřených ulicích města. V sobotu vás navíc čeká bohatý doprovodný program pro děti v Čechových sadech s festivalem Sportáček. Vstup na akci je zdarma. Více na www.olomoucžije.cz. Generálním partnerem letošního ročníku festivalu Olomouc ožije je GEMO, významný hráč v oboru pozemního stavitelství, developer a investor. Akce se koná za podpory města Olomouce a Olomouckého kraje.
11: Studio Pearl Design. Interiérové studio v Olomouci a v Praze plní vaše sny o bydlení na profesionální úrovni. www.pearl-design.cz.
12: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
13: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
12: Čerstvé jako z Kauflandu.
14: 30 rokov na scéně, No Name Out Arena.
15: 30 rokov kapely No Name na scéně. Oslávte to s nami 12. decembra 2026 v pražskej O2 aréne. Buďte pritom, alias kto nespieva, nežije.
16: FETMED. Komplexní gynekologie a genetika pod jednou střechou. Jsme vaší oporou na cestě ke zdraví i mateřství. FETMED.cz.
17: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
18: Olomoucký report CZ.
19: Pořád se něco děje.
18: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report.cz.
20: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
19: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.

0: Dobré poledne. Jsme rádi, že ladíte Skyrock. Připravené jsou další zprávy a po 12. hodině u oběda naservírujeme ten nejlepší rockový výběr. Skyrock. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
1: Máme tu pro vás další zprávy. Zrekonstruovaná plocha u zastávek na autobusovém nádraží na Tržnici v Olomouci vykazuje vady v podobě hrbolků. Město proto nařídilo rychlou nápravu. Proběhne od 23. do 29. června. Po dobu oprav budou autobusy jezdit z náhradních zastávek.
0: Místní rádio, místní zprávy.
1: Nový spoj v regionu. Na letní prázdniny začne jezdit o sobotách přes Olomouc, Litovel a Uničov dálkový autobus, který přímo spojí Brno s Karlovou Studánkou. Bez přestupů tak můžeme na túru do Jeseníku nebo na Jižní Moravu. Věž zámku v Hranicích za Září projde opravou za 15 milionů korun, která potrvá do konce roku. Od 1. července bude kvůli bezpečnosti až na výjimky uzavřen vstup do zámecké zahrady horními branami, píše o tom Report.cz. Plná elektronizace českých voleb si dá na čas. Dočkáme se jí až v roce 2028. Oddálení potvrdil Senát schválením nové volební novely. Ta má ale zároveň přinést praktická usnadnění pro nás voliče.
0: Sport.
1: Čeští fotbalisté se na mistrovství světa v Americe chystají na svůj druhý zápas ve skupině. Ze své základny u Dallasu se přesunuli do Atlanty, kde změří síly s výběrem Jihoafrické republiky. Zápas začne ve čtvrtek v 18 hodin našeho času.
2: Víme, jak bude, i nadále, víceméně polojasno, místy trochu zvětšená oblačnost a přehánky anebo bouřky by se měly vyskytnout opravdu jen ojediněle, a to zejména na severovýchodě. Dneska odpoledne se teploty vyšplhají k letním 25 stupňům, zítra na Moravě naměříme 27. A stále připomínáme, že vlna veder má kulminovat v pátek a o víkendu, kdy nás čekají tropické třicítky.
3: Omega Centrum Olomouc nabízí jen do konce srpna letní akci 12+1. K novému ročnímu členství jeden měsíc zdarma. Jdi na omegasport.cz.
0: Doprava.
2: Zdravíme, je tu naše blesková polední doprava. Policejní hlídku nám hlásíte v Olomouci na Brněnské. Máme hlášenou taky nehodu v Prostějově na Olomoucké. Je to srážka dvou osobáků, na místě jsou hasiči. A bouráme taky v Rapotíně, i tady jsou dvě auta v sobě, na Šumperské směr Sobotín. Silnice je tu dočasně uzavřená a i tady jsou záchranáři. Tak hlavně šťastnou cestu, ať už s námi jedete kamkoliv.
0: Tak a teď už hrajem.

0: Váš oblíbený rockový soundtrack, tak to je Skyrock. Tady hrajeme, bavíme a taky slavíme. Kdo pak má dneska svátek anebo narozeniny? Tak to se rozvíme ještě v téhleté hodině, tady u nás na Skyrocku. Takže jedeme dál.
1: Skyrock. Na Boskovicku na 104,9 FM.

0: Bonjour, Olomouc! Zvu vás na malý výlet do Paříže a přitom nemusíte opustit své město. 14. října v kině Metropol oživíme v mém projektu světové šanzóny legendy, jako jsou Jacques Brel, Charles Aznavour, Marlene Dietrich, Edith Piaf, Hanna Hegerová a tak dál a tak dál. Bude to večer plný vášně, elegance a živého jazzu. Jmenuji se Renata Dressler a už teď se nemůžu dočkat té jedinečné olomoucké atmosféry. Takže na viděnou.
1: Renata Dressler a světové šanzony v kině Metropol Olomouc 14. října. Předprodej na kinometropol.cz.
2: Posloucháte Skyrock.

0: Svět vůní a čokolády. Představte si krásu květin a vůni čokolády. Spojení pralinek, marcipánu a nugátu. Originální kosmetické dárky a prací prostředky z dovozu. Svět vůní a čokolády. Zámečnická Olomouc. Čokoládové květiny CZ.
1: Agentura Top Koncerty vás zve v srpnu do letního kina Olomouc. 1. legendární Lucie, 9. Adam Plachetka, Ondřej Havelka a jeho Melody Makers. A 23. srpna Hradišťan s Jurou Pavlicou a Javory Beat Hanky a Petra Ulrichových. Podrobnosti a předprodej na topkoncerty.cz.
2: Právě jste naladili Radio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to jízda! Vím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni, Mexická vlna. Tohle bude dlouhá noc. Fortuna, dostane tě do hry.
3: Ministerstvo financí varuje, účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.
4: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
5: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
4: Čerstvé jako z Kauflandu.
6: Co se tady děje?
7: Co se chystá?
8: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
9: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
8: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
10: Maximální úspora v Tetě, sleva 40% na celou značku Gillette, náhradní hlavice, strojky, pěny pro muže i ženy, nebo objevte zubní pastu Lakalut Active za skvělých 59,90. Více na tetadrogerie.cz.
11: Hledáte práci na Olomoucku? Sklad Lidl Olomouc nabírá skladníky do oddělení ovoce a zeleniny. Za 30 hodin týdně získáte nástupní mzdu 32 700 korun plus měsíční příplatek až 8 400. Nastartujte kariéru u nás. Více na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
12: Už 150 let sklízíme úspěch a sázíme budoucnost. Slavte s námi i vy. Už tuto sobotu vás zveme na rodinný den do areálu Střední zemědělské a zahradnické školy v Olomouci. Čeká vás divadlo Tramtárie, kapela Ztracené ráj, floristická show a mnoho dalšího. Stavte se v sobotu za námi.
13: Rádio Hana, Skyrock.
14: Víme, jaké bude počasí v Olomouckém kraji. Naši předpověď počasí budeme na Skyroku vysílat hned po zprávách po celé. Díky, že ladíte nejlepší rokovou

0: Skyrock kalendárium.
1: Máme středu 17. června a svátek slaví Adolf a Adina. K narozeninám připíjíme tenisové legendě Venus Williams i zpěvákovi jménem Barry Manilow. Ten má krásných 83 let. V našem kraji slaví také Radim Kašpar, ředitel okresní hospodářské komory Olomouc. A navíc dnešek voní po skořici a po jablkách. Je den jablečného štrůdlu. Pochutejte si na našem hudebním menu, které vám s láskou servírujeme celý den. Je středa 17. června.
2: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Hello ovocná svačinka různé druhy XXL balení za 10,90. Coca-Cola osvěžující nealkoholický nápoj 2 litry za 29,90. A Linteo Baby dětské vlhčené ubrousky za 19,90. Až do 23. června. Kaufland.
3: Celá republika závidí severní Moravě poskytovatele internetu Náš Net. A víte proč? Rychlost a stabilita připojení, vlastní optická i rádiová síť, servis zdarma, chytrá televize, levný telefon. Zkrátka Náš Net. Koukněte a vyberte si náš-net.org.
4: Ministerstvo řeznictví varuje, ochutnáváním váhalových špekáčků může vzniknout závislost. Účast špekáčků při opékání je povinná. Bylo zjištěno nedostatečné množství poctivých špekáčků na vašich ohništích.
5: Nebojte se.
4: Firma Váhala, výrobce těch nejlepších špekáčků, přichází s řešením. Naše špekáčky plné chuti jsou připravené stát se hvězdou každého ohně. Váhala. Poctivé špekáčky prověřené ohněm.
6: Na Luskni.cz to jede. Vyber si koloběžku, mobil, příslušenství nebo spotřebiče.
7: Objednej a už to leží. Luskni.cz.
8: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise větší za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.
9: Folklorní spolek Hanák Troubky vás zve na akci Slunovrat 20. června od 16 hodin v areálu za kulturním domem v Troubkách. Den plný lidové hudby, tance i dobrého jídla. Vystoupí Jiří Pavlica a Hradišťan a další folklorní soubory. Vstupenky v síti Ticketmaster. Info na hanaktroubky.cz.
10: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
11: Slyším, Datart nákupy?
10: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte je k pořízení superodolných chytrých hodinek Garmin Fenix 8 s výdrží až 29 dní.
11: To je mazec.
10: Datart, opravdový elektrospecialista.
12: HASPO 2026, 20. června od 10 hodin ve sportovním areálu Bochoř. Čeká vás bohatý program po celý den. Ukázky letecké techniky, bezpilotní prostředky armády České republiky, letecká akrobacie, vírníky, hasiči a mnoho dalšího. HASPO 2026, 20. června, Bochoř.
13: Baví nás bavit vás. I ve středu.
0: Skyrock.
14: Nejlepší rockový výběr.

0: going ahead.
1: Díky, že jste s námi. Také po 13. hodině laďte originální Skyrock s nejlepším rockovým výběrem. Skyrock. Teď vysíláme další zprávy z našeho regionu. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
2: Začínají zprávy. Kaple ve Štarnově na Olomoucku nově patří obci. Ta získala od státu bezúplatně pozemek s historickou kaplí Panny Marie Bolestné. Krok umožní obci zahájit prioritní opravy památky, jako je sanace zdiva nebo obnova fresek.
1: Místní rádio, místní zprávy.
2: Prostějov řeší netradiční situaci ohledně možného startu hned dvou místních hokejových klubů ve třetí nejvyšší soutěži. Vedení města vzkazuje, že se nehodlá stavět na stranu ani jednoho z nich. Podle radnice je teď ze všeho nejdůležitější zajistit dobré podmínky pro výchovu mládeže a důstojně reprezentovat město. V Lipníku se chystá velká oprava sídla místních technických služeb v ulici Za Porážkou. Náklady vyjdou na více než 70 milionů korun. Zaměstnanci, kteří se starají o údržbu města, se dočkají modernějšího zázemí. Oprava začne na podzim. Změny u rozvodů v České republice. Ministerstvo spravedlnosti chystá novelu, která má u soudu lépe chránit děti a dát jim hlas a má také zabránit přehlížení domácího násilí párům bez nezletilých dětí, které jsou na rozvodu domluvené, se má celý proces výrazně zjednodušit.
1: Sport.
2: Do druhého turnaje Ligy národů vstoupily české volejbalistky porážkou. V Manile se střetly s hvězdným týmem Itálie. Zápas na Filipínách se světovými jedničkami a úřadujícími mistryněmi světa české volejbalistky prohrály 0-3 na sety.
3: Facebook Skyrocku. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádia Haná Skyrock. Připojte se, lajkujte, sdílejte.
1: Počasí.
3: Víme, jak bude. Na Moravě dneska zhruba 25 stupňů, zítra 27. Od pátku po celý víkend pak mají teploty šplhat vysoko nad tropickou třicítku. Jinak červnové noční nebe tento týden nabízí moc pěknou konjunkci půlměsíce a Merkuru a dneska se přidává i Jupiter. Nejlepší čas na sledování je 30 až 60 minut po západu slunce a ještě poradíme, kam se dívat. Mělo by to být nízko směrem k západnímu obzoru.
4: Je mi jedno, jaké počasí je dneska venku. Stejně si vezmu svou novou podprsenku. Atraktiv. Dolní náměstí Olomouc. Váš obchod se spodním prádlem.
1: Doprava.
3: Díky moc, že dopravu vysíláte s námi. Policejní hlídku hlásíte v Olomouci, v Holici na Sladkovského nebo taky v ulici na Vozovce, jak je křižovatka s Ferstrovou. Pozor, v Olomouci taky bouráme, a to na Pražské. A ještě připomínáme, že nehoda dvou aut se do

0: Pěšuje v Rapotíně na Šumperské směr Sobotín. Silnice je tady dočasně uzavřená. Tak hlavně šťastnou cestu, ať už s námi jedete kamkoliv.
1: Tak a teď už hrajem.

0: ladíte Skyrock, tak víte, jaké to je mít u sebe neustále ten nejlepší rokový výběr. A jaké to je, když na léto vyhrajete klimatizaci za 33 tisíc. Tak přátelé, rockeři, o své pocity se s námi ještě v téhleté hodině podělí posluchač Pavel z Olomouce, což je výherce naší červnové soutěže. Tak rozhodně poslouchejte dál a třeba vás to inspiruje, protože i vy s námi klidně něco můžete vyhrát tady u nás na Skyrocku.
1: Skyrock. Na Olomoucku na 100 FM.

0: Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
1: Nudie je nově zasklená. Z Markýzy jsem taky nadšená.
2: A to ještě, holka moje zlatá, máme nová garážová vrata.
3: Jděte hned ocení příjemnější bydlení. Stojan Interiér. Garážová vrata, předokenní rolety, zasklené balkony, zimní zahrady, žaluzie, sítě proti hmyzu i Markýzy. To je Stojan Interiér. www.stojan.cz.
4: Rychlá kola a silné motory v Šantovce. Tu je největší sraz supersportovních a luxusních automobilů na Moravě Super Ride Car Fest. Tuto sobotu si nenech ujít výstavu sportovních, supersportovních a luxusních vozů, offroadových i závodních bugin. A klidně se i projeď. Sraz sportáků Super Ride Car Fest tuto sobotu u Galerie Šantovka Olomouc.
5: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Gemerka Botanica s optimálním poměrem hořčíku a vápníku za 12,90. Bohemia Mini, elegantní perlivé víno v plechovce za 26,90. A Budvar Výčepní, pivo z národního pivovaru za 9,90. Až do 23. června. Kaufland.
6: Artbeat.cz. Festival, který v Olomouci ještě nebyl. Industriální prostor BOV. Sochy Honzy Dostála. Světla a do toho pořádný rokovej nářez z horký žeslíže. Industriální areál, umění i živá energie. K tomu VIP zóna, delikátní gastro, program pro děti a festival, který v Olomouci ještě nebyl. Hlavní host, horký žeslíže. Artbeat, 18. června, industriální prostor BOV na ulici Gmrazírna v Olomouci. www.artbeat.cz.
0: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 79,90 a kapsičky pro kočky Felix 44 kusů s apkou za 269 korun. Albert, dle srovnání k 10.6.
7: Zavratné megaslevy!
8: Čím více nakoupíte, tím více ušetříte. Rozdáváme kupony na okamžité slevy až do 10 000 korun. U nás najdete svůj trend. Mabelix. Buďte in.
9: Rej.cz. Čtěte zpravodajský portál Rej.cz. Kdo chce vědět, co se děje, ten musí číst zprávy z Reje. Klikni na Rej.cz.
10: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dílerů Nissan. Více na nissan.cz.

0: Rádio Hana Skyrock.
1: Skyrock.
2: Jsme soukromá rodinná stanice a podpořit nás můžete nejen svým poslechem, ale také propagací vašich výrobků a služeb na našich vlnách. Podívejte se na naše služby na stránku www.skymarketing.cz a dozvíte se víc.

0: nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
1: Do rady nám dorazil zajímavý host a je to Pavel z Olomouce, potažmo tedy z Chomoutova. Před několika dny vyhrál naši velkou soutěž klimatizaci za 33 tisíc korun. Pavle, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Kudy vedla cesta k naší soutěži? Jak jste se o tom dozvěděl, že rozdáváme klimatizaci za 33 tisíc?
2: Tak já každý den poslouchám vaše rádio, takže buď v práci nebo v autě, takže tam jsem to slyšel, takže jsem se snažil.
1: Pojďme si zrekapitulovat, jak to probíhalo. Od pondělka do čtvrtka jsme v rámci téhleté soutěže hledali 4 kvalifikující se finalisty, kteří si to rozdali ve velkém finále v pátek. Jaký byl váš způsob na to se v pátek po zaznění toho signálu dovolat jako první? Jak jste se na to chystal, nebo to byla náhoda?
2: Poslouchal jsem to na klasickém rádiu, protože v aplikaci je to vždycky zpožděný o něco málo. Takže jsem pozorně poslouchal a jakmile se ozval slovo teď, tak jsem vytáčel, no.
1: Vy se tu klimatizaci nenecháte. Pro koho bude?
2: Je to pro rodiče, protože jsou starší a vlastně jak jsou ty vedra, tak blbě to snáší, tak proto jsem se rozhodl to pro ně vyhrát.
1: Jak jste je o tom informoval, jak na to reagovali?
2: No, řekl jsem jim, že budou mít klimatizaci, tak nejdřív říkali, že jí nechtějí, že nic nechcou platit. Říkám, Mateu, zadarmo, vyhrál jsem to. První otázka byla, kde jsem sázel. Jsem prostě řekl, že jsem poslouchal a vyhrál jsem to, no, tak jsou rádi.
1: A závěrečná otázka, co byste doporučil taky všem, kteří by chtěli soutěžit a říkají si ne, to já prostě v životě nemůžu nic vyhrát. Jaká je vaše rada?
2: Poslouchat, zkoušet to. No, pokaždé to nevyjde, ale mně už to několikrát vyšlo. Je to jenom o štěstí.
1: Pavel z Olomouce, potažmo z Chomoutova, už si tady u nás přebral onen voucher na klimatizaci za 33 tisíc korun. Teď se na něj díváme a klimatizace už je na cestě. Pavle, gratulujeme a děkujeme, že posloucháte.
2: Děkuji, nashledanou.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
3: Skyrock. Party, nemáme čas. Musíme zpátky do minulosti, jinak Olpran ztratí svou budoucnost.
4: Doktore, ale DeLorean je mimo provoz.
3: Na elektrokolech a kolech od Olpranu. Dojedi s nimi kamkoliv.
4: Skvělý nápad! Už to vidím. Elektrokola mají už za 19 900 a dětská kola za 3 000.
3: Rychle na Libušinu 101 v Olomouci. Olpran, naše cyklistická budoucnost, začíná teď.
5: Navštivte nás ještě dnes a zachraňte svoji budoucnost. Olpran.cz.
6: Mé chuti lahodí jen skrbenské jahodí. Tisíce jahod, které si ve skrbení sami pozbíráte a s přáteli vychutnáte. Více na jahodyolomouc.cz.
7: V sobotu se na zámku v Tovačově uskuteční oblíbené večerní prohlídky s divadlem. Ponoříme se do napínavého příběhu o tajné operaci, odvaze a morálních dilematech. Tak si nezapomeňte zarezervovat své místo na večerních prohlídkách. A uvidíme se už tuto sobotu na zámku v Tovačově.
8: V ADP Sanko věříme, že stáří má být spokojené a důstojné. Kombinace moderní medicíny a lidského přístupu pomáhá našim pacientům najít novou životní sílu. Jsme tu pro vás i vaše blízké. Najdete nás na adpsanco.cz.
9: Město Přerov vás zve 21. června na Evropský den hudby v parku Michalov. V parku dostanou prostor zkušení i začínající umělci a navážou tak na tradici, která se u nás zabydlela a je každoročním zpestřením konce června. Evropský den hudby v Přerově. Více na Facebooku Kultura Přerov.
10: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
11: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
12: Čerstvé jako z Kauflandu.
13: Obec Velké Losiny zve od pátku až do neděle na velkolosinské svatojánské slavnosti. A bavit se budou úplně všichni. V pátek zahraje Adam Mišík, Tubla Tanka a v sobotu Kristián Šebek. Připraven je jarmark, spousta hudby a zábavy. A to je začátek. Nenechte si ujít velkolosinské svatojánské slavnosti.
14: Toužíte po bílých zubech? Trápí vás zubní kámen? Jsme tu pro vás. Centrum dentální hygieny Gumcare v Olomouci. Kde bělíme zuby? V Olomouci na ulici Palackého pod magistrátem v budově na Miro. Svítíme modře. Gumcare.cz.
15: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka. Ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. VPO.cz.
0: Posloucháte Skyrock.

0: vaše odpolední rocková jednička?
1: Skyrock.
0: Držte naše vlny i po 14. hodině a poslouchejte další nové zprávy.
1: Skyrock.
0: Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
2: Vítejte u zpráv. Strojírenský vysokoškolský obor v Olomouci, Olomoucký kraj a Vysoká škola Báňská technická univerzita Ostrava podepsali prohlášení o spolupráci na novém studijním programu Smart Engineering. Výuka by měla začít v akademickém roce 2027-28 a má být nejprve pro 50 studentů.

0: Zdravotních nákupů z asijských e-shopů v Česku a dalších zemích Evropské unie končí. EU totiž od července zavádí clo i na ty nejlevnější balíčky, což může některé zboží zdražit až dvojnásobně. Chce narovnat tržní prostředí. Sport. Vítězný start českých softbalistek na mistrovství světa v Praze. Porazili na úvod v základní fázi Kubu 8-0. Tým se drží v boji o jedno ze dvou postupových míst do finálové části. Naše softbalové reprezentantky ještě dnes hrají od 19 hodin s Itálií.
1: Víme, jak bude, i nadále většinou polojasno, opravdu jen ojedinělé. Čekáme přehánky anebo bouřky, a to zejména na severovýchodě našeho regionu. Jinak dneska už naměříme letních 25 stupňů, zítra opět hned od rána nasadí úsměv sluníčko a odpoledne bude 27 a stále platí, že v pátek a o víkendu tady budeme mít tropické třicítky.
2: Omega Centrum Olomouc nabízí jen do konce srpna letní akci 12+1. K novému ročnímu členství jeden měsíc zdarma. Jdi na omegasport.cz.
1: Doprava. Díky moc, že dopravu vysíláte s námi. Policejní hlídku hlásíte v Olomouci ve Slavoníně na křižovatce Jižní Zolova, taky na dálnici D46 na exitu Olšany u Prostějova, anebo v Šumperku na ulici Žerotínova. A na Šumpersku máme taky hlášenou nehodu. Je to konkrétně v Bludově na Lázeňské. Teď tady máme silnější provoz po havárii nákladňáku s osobákem. Tak hlavně šťastnou cestu, ať už s námi jedete kamkoliv.
3: Tak a teď už hrajem.

0: Tady u nás na Skyroku, jako vždycky, ta nejlepší rocková energie. Jasně, jsme na té správné vlně. A ještě v téhleté hodině zjistíme, o čem píšou naše oblíbené regionální weby. S námi prostě máte přehled, ať už jste doma, v práci, anebo na cestách. Tak jedeme dál.
1: Skyrock. Na Prostějovsku na 100,2 FM.

0: Hledáte práci na Olomoucku? Sklad Lidl Olomouc nabírá skladníky do oddělení ovoce a zeleniny. Za 30 hodin týdně získáte nástupní mzdu 32 700 korun plus měsíční příplatek až 8 400. Nastartujte kariéru u nás. Více na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
1: Zveme všechny žáky, absolventy a příznivce na oslavu 75. výročí Střední pedagogické školy v Přerově. Hudební festival Masters odstartuje v areálu školy ve středu 24. června od 8.30. Přijďte si užít skvělou hudbu a setkání po letech.
2: Už jsi slyšel o jezírkách Banat?
3: Jo, Banat, mají tam super jezírka. Navíc mají nejlepší granule v okolí, asi vždycky tak pochutnám.
2: A víš co, mají i vlastní e-shop, rychlý nákup, skvělý sortiment a ty ceny.
3: To zní dobře, úplně mě to zahřálo u ploutve. Jezírka Banat je největší specializovaná prodejna a e-shop zahradních jezírek.
2: Jsme tu pro vás již 20 let.
3: Jezírka Banat.cz.
0: Objevte kouzlo Hanáckého Prostějova. Navštivte historickou radnici, zámek i parky. Zažijte léto plné kultury. Město Prostějov, místo, kde to žije.
4: Jahody, jahody.
5: Přijďte si nazbírat ty nejsladší jahody. Do Prostějova na ulici Určická a nově v Nedvězí u Olomouce. Více na jahodárny.cz.
6: CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
7: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise větší za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.
8: Velká Morava Fest Přerov 2026. Jenom teď a jenom do začátku festivalu. Vstupenky za extra zvýhodněnou cenu. 11. července Park Michalov ožije skvělou muzikou. Richard Miller, Kristýna, Michal David, Petr Kolář, Cameron, Marpo a Adam Ďurica.
9: A my budeme tancovat, až do samého rána.
8: Jak říkám, kupte si vstupenku do začátku festivalu za extra zvýhodněnou cenu. To se vyplatí. Kupujte ještě dnes. Velkamoravafest.cz.
10: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Mám tip, úplnou tutovku, sešlápnu, vytřídím každičkou plechovku. Třídění kovů je opravdu moje. Šetřím tím energii i přírodní zdroje. Vytříděný kov se už nikdy nestratí a v mnoha podobách se k nám zpět navrátí. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
11: Ekokom.
12: Skyrock.

0: Rádio Hana Skyrock. Skyrock.
1: Hodinu před a hodinu po půlnoci patří náš playlist fantastické bluesové muzice.
0: Udělejte si čas a vychutnejte si ty nejlepší bluesové pecky v pořadu Midnight Blues.
1: Hodinu před a hodinu po půlnoci každý den. Jedině na Skyrocku.

0: teď slovo, pak hudba.
1: Skyrock. Už se to blíží, Olomouc ožije. Ano, stovky umělců míří do centra a tím pádem dojde taky k omezení dopravy. Takže kudy projedeme, nebo respektive neprojedeme, tak o tom píše třeba taky Report.cz. Jak bude celkově vypadat léto na Olomoucku, kdy oficiálně začínají prázdniny a jaké nás v červnu a v červenci čekají festivaly, tak to najdeme přehledně na Olomouc.cz. A zdravíme taky na Šumpersko. Hudba bez hranic opět rozezní Dolní Studénky. Tenhle ten festival nabídne například dechové orchestry, ale taky pokáče. Další informace pro nás má šumperský rej.cz. Tak se mrkněte a my už jedeme dál.
0: Za chvilku jedeme dál.
1: Skyrock.
2: Toužíte po svobodě na cestách? U Himer Moravia vám půjčíme nové či zánovní obytné vozy a karavany pro 2 až 5 osob. Ideální na dovolenou, víkend i spontánní road trip. Rezervace jednoduše online na himer-moravia.cz. Bude nám ctí stát se vaším parťákem na cestách.
3: Skvělá atmosféra i tratě pro všechny generace chystá už 6. ročník Dubanské desítky. 4D Run má mezi vyznavači běhání své místo. Pohodové tratě pro nejmenší, ale i náročné trasy pro běžce. Jdi na web 4D Run a registruj se. Dubanská desítka v neděli 13. září v Dubanech u Prostějova.
4: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
5: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
4: Čerstvé jako z Kauflandu.
6: Pozor, pozor! Olšany u Prostějova ožijí hodovými slavnostmi. Čeká vás skvělá hudba, kolotoče i zábava pro celou rodinu. Hlavní hvězdou dne bude kapela Opět a Radeček. Dále vystoupí tým Revival z Znojmo, Ztracené ráj a Kverkus. Hodové slavnosti v Olšanech u Prostějova už tuto sobotu v areálu Sokola.
7: To snad ne, já se na to vysku. A Kuťka je zase fuč.
8: Tak jdi už konečně do Milwaukee. Jejich apka ti najde a navíc pohlídá její výkon.
7: Si děláš kozy. A kde to Milwaukee mají?
8: Ve Šternberku, v prodejně nářadí Todd Group na Jivavské. Samej profi Verzeig. Víš co, mrkni rovnou na náradidoruky.cz.
9: Městys náměš na Hané vás zve 21. června do amfiteátru na koncert. Od 17 hodin tu vystoupí Tomáš Kočko a Fleret. Spojení dvou legend moravské hudební scény slibuje jedinečný hudební zážitek. Nenechte si ujít tuto událost v náměšti na Hané 21. června v amfiteátru.
10: Vaše firma má svůj příběh. Proč ho nenechat slyšet všem? Podcastem u George Vision ho můžete vyprávět jednoduše a profesionálně. Podcast vzdělává vaše zákazníky, posiluje povědomí o značce a dává vám obsah na sociální sítě. Vy mluvíte? George Vision se postará o zbytek. Zjistěte víc na georgevision.cz.
11: Nyní s mimořádnou slevou 50% již od 3600 korun v rámci Podcast Week. Více na georgevision.cz.
0: Melodický rok
1: Skyrock.

0: Tady máte vše na jednom místě. Nejlepší rokový výběr a taky zprávy. I po 15. hodině jsme tu pro vás. Skyrock. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
1: Jdeme na zprávy. Změny v cestování pro cestující v Uničově. V pondělí příští týden začne rekonstrukce autobusového nádraží. Cestující najdou své spoje na náhradních stanovištích. Rekonstrukce má být hotová v září, píše o tom Report.cz.
0: Místní rádio, místní zprávy.
1: 75 let od založení slaví Přerovské gymnázium Jana Blahoslava a střední pedagogická škola. Celá škola je plná života a nyní vzdělává 900 žáků. Narozeninové oslavy plánuje na středu 24. června, a to v areálu školy. Z Přerova opět jezdí oblíbený víkendový cyklobus, který cyklisty i s kolem vyveze až na Bumbálku v Beskydech. Spoj k cyklovým letům jezdí každý víkend až do konce září z přerovského autobusového nádraží vždy v 7:30 ráno. Správa železnic varuje před nebezpečnými výzvami na sociálních sítích. Spustila kampaň Gameplay není realita. Ukazuje situace z videoher, které v reálném světě končí tragicky.
2: Nová preventivní kampaň je zaměřená především na mladé lidi, jejich rodiče, ale i řidiče. Hlavním

0: Česku se totiž proměnilo v trvalý přestup. Už tam má smlouvu.
1: Víme, jak bude, i nadále, víceméně polojasno, místy trochu zvětšená oblačnost a přehánky anebo bouřky by se měly vyskytnout opravdu jen ojediněle, a to zejména na severovýchodě. Dneska odpoledne se teploty vyšplhají k letním 25 stupňům, zítra na Moravě naměříme 27. A stále připomínáme, že vlna veder má kulminovat v pátek a o víkendu, kdy nás čekají tropické třicítky.
2: Je mi jedno, jaké počasí je dneska venku. Stejně si vezmu svou novou podprsenku. Atraktiv. Dolní náměstí Olomouc. Váš obchod se spodním prádlem.
1: Doprava. Víme, jak se jezdí tady, víme, že policejní kontrolu můžeme potkat v Olomouci na Velkomoravské, pod Hotelákem a taky u toho sjezdu na Šantovku. Hlídku nám hlásíte také na Brněnské a nebo na obchvatu Olomouce na dálnici D35, když se jede kolem Nemilan. A připomínáme, že nehoda se dořešuje na Šumpersku v Bludově na Lázeňské. Je to havárie nákladňáku s osobákem. Tak šťastnou cestu, ať už máte namířeno kamkoliv.
3: Tak a teď už hrajem.

0: Se Skyrockem víme, kde se skvěle pobavíme. Víme, kam můžeme společně vyrazit. Takže ty nejlepší tipy od nás ještě v téhleté hodině. A k tomu samozřejmě dál ten nejlepší rockový výběr.
1: Skyrock. Na Valašsko-Meziříčsku na 107,5 FM.

0: Bonjour, Olomouc! Zvu vás na malý výlet do Paříže a přitom nemusíte opustit své město. 14. října v kině Metropol oživíme v mém projektu světové šanzóny legendy, jako jsou Jacques Brel, Charles Aznavour, Marlene Dietrich, Edith Piaf, Hanna Hegerová a tak dál a tak dál. Bude to večer plný vášně, elegance a živého jazzu. Jmenuji se Renata Dressler a už teď se nemůžu dočkat té jedinečné olomoucké atmosféry. Takže na viděnou.
1: Renata Dressler a světové šanzony v kině Metropol Olomouc 14. října. Předprodej na kinometropol.cz.

0: Co se tady děje?
1: Co se chystá?
2: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
3: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
2: BYD, světový lídr v super úsporných technologiích. BYD.com.
4: A je to tady a teď. Restaurant Route 66 pro všechny motorkáře, cyklisty i pěší. Prožijete skvělý gurmánský zážitek z bohaté české a americké kuchyně. Restaurant Route 66 v Čechách u Přerova 47. Výpadovka na Bystřici pod Hostýnem. Stop na Route 66.
5: Svět vůní a čokolády. Představte si krásu květin a vůni čokolády. Spojení pralinek, marcipánu a nugátu. Originální kosmetické dárky a prací prostředky z dovozu. Svět vůní a čokolády. Zámečnická Olomouc. Čokoládové květiny CZ.
6: Rychlá kola a silné motory v Šantovce. To je největší sraz supersportovních a luxusních automobilů na Moravě. Super Ride Car Fest. Tuto sobotu si nenech ujít výstavu sportovních, supersportovních a luxusních vozů, offroadových i závodních bugin. A klidně se i projeď. Sraz sportáků Super Ride Car Fest. Tuto sobotu u Galerie Šantovka Olomouc.
7: Agentura Top Koncerty vás zve v srpnu do letního kina Olomouc. Prvního legendární Lucie, 9. Adam Plachetka, Ondřej Havelka a jeho Melody Makers. A 23. srpna Hradišťan s Jurou Pavlicou a Javory Beat Hanky a Petra Ulrichových. Podrobnosti a předprodej na topkoncerty.cz.
8: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Gemerka Botanica s optimálním poměrem hořčíku a vápníku za 12,90. Bohemia Mini, elegantní perlivé víno v plechovce za 26,90. A Budvar Výčepní, pivo z národního pivovaru za 9,90. Až do 23. června. Kaufland.
9: Olomoucký report CZ.
10: Pořád se něco děje.
9: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
11: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
10: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
12: Toyota CHR si vás získá na první pohled. Hybrid šetří peněženku. Plug-in hybrid zvládá město na elektřinu. Nebo elektro s výkonem přes 340 koní. Už za 650 tisíc nebo na operák Kinto One. Vyber si energii, která sedí právě tobě. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní park Bělidla, t-motor.cz.
13: Hledáte práci na Olomoucku? Sklad Lidl Olomouc nabírá skladníky do oddělení ovoce a zeleniny. Za 30 hodin týdně získáte nástupní mzdu 32 700 korun plus měsíční příplatek až 8 400. Nastartujte kariéru u nás. Více na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
14: Skyrock.
9: Skyrock.

0: Jízdu bez nehod i bez kolon vám přeje AAA Auto Olomouc. Největší prodejce ujetých aut v regionu s nabídkou až 350 vozů na jednom místě.
1: Rádio Hana Skyrock. Skyrock. Dopravní zprávy vysíláme vždy po zprávách a počasí. Nehody, uzavírky, policejní hlídky. Dopravní zprávy na Skyrocku tady budou hned po celé. Šťastnou cestu a buďte s námi. Skyrock.

0: Jsme tady pro vás, pro vaše uši, pro vaše dobrou náladu. Olomouc ožije, to je ten největší pouliční festival a ten se blíží. Hanácká metropole letos opět ožije hudbou, uměním i sportem všude ve městě. Začínáme už zítra ve čtvrtek 18. června. Program je na webu olomoucžije.cz. Horky, žeslíže a spousta další skvělé rockové muziky v industriálním areálu firmy První Hanácká BOV. Ano, to už je teď ve čtvrtek v Olomouci Art Beat Festival. Hodové slavnosti budeme mít o víkendu v sobotu v Olšanech u Prostějova. Zahraje Ztracené ráj, Radečci, bude i Hasičská pěna. Od pátku do neděle se konají na Šumpersku velkolosinské svatojanské slavnosti. Bude jarmark, projdeme se na konicích. Zaspívá Adam Myšík, také Tublatanka. Svatojanské slavnosti ve Velkých Losinách od pátku do neděle. A výhledově si můžeme napsat taky do diáře, že kapela Čechomor míří do Olomouce. Bude to letní open air odpoledne na paloučku u olomouckého SK. Už příští týden v sobotu 27. června.
1: Je to gól!
2: Fotbalové mistrovství světa je tady. Mějte dokonalý přehled a poslouchejte náš pravidelný fotbalový infoservis plný zajímavostí.
3: To je jasný.
2: S námi vám neuteče žádný gól.
4: Ten fotbal si musíš prosadit.
5: Jsou s osobními vozy Opel jejich majitelé spokojeni?
6: Já.
5: Protože jsou spolehlivé?
6: Já, natürlich.
5: A se zárukou na 5 let zdarma?
6: Já, sicher.
5: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si osobní vůz Astra, Moka nebo Frontera. Nyní v akční nabídce Umoto Morava, Brněnská 57, Olomouc.
7: Chcete být vidět a slyšet v Olomouci a okolí? Máte skvělou akci nebo inzerci? Tipy, kam vyrazit, vám přináší tištěný měsíčník pro Olomouc a okolí Akce Zábava. Buďte v časopise na online i tady v rádiích. Napište hned na redakce zavináč akcezabava.cz.
8: Celá republika závidí Severní Moravě poskytovatele internetu Náš Net. A víte proč? Rychlost a stabilita připojení, vlastní optická i rádiová síť, servis zdarma, chytrá televize, levný telefon. Zkrátka Náš Net. Koukněte a vyberte si náš-net.org.
9: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
10: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
9: Čerstvé jako z Kauflandu.
11: Svět spánku CZ. Dřevo všude. I pod čalouněním. Dřevotřísku u nás nehledejte. Není nikde. Vyrábíme poctivé ložnice, které vydrží roky. Spolehněte se. Svět spánku CZ.
12: Nyní na úplně vše doprava zdarma. Až k vám domů. Svět spánku CZ.
13: Ministerstvo řeznictví varuje, ochutnáváním váhalových špekáčků může vzniknout závislost. Účast špekáčků při opékání je povinná. Bylo zjištěno nedostatečné množství poctivých špekáčků na vašich ohništích.
14: Nebojte se.
13: Firma Váhala, výrobce těch nejlepších špekáčků, přichází s řešením. Naše špekáčky plné chuti jsou připravené stát se hvězdou každého ohně. Váhala. Poctivé špekáčky prověřené ohněm.
15: V ADP Sanko věříme, že stáří má být spokojené a důstojné. Kombinace moderní medicíny a lidského přístupu pomáhá našim pacientům najít novou životní sílu. Jsme tu pro vás i vaše blízké. Najdete nás na adpsanco.cz.
16: Na luskni.cz to jede. Vyber si koloběžku, mobil, příslušenství nebo spotřebiče.
17: Objednej a už to letí. Luskni.cz.
18: Hranické slavnosti, den druhý. V sobotu 20. června startuje program pro celou rodinu již dopoledne na Masarykově náměstí. V areálu u letního kina se poté vystřídají kapely a interpreti. Pam Rabbit, Xindl X, Traktor a další. 20. června v Hranicích. Více na kulturahranice.cz.
19: 30 rokov na scéně No Name O2 Arena.
20: 30 rokov kapely No Name na scéně. Oslávte to s nami 12. decembra 2026 v pražskej O2 Aréne. Buďte pritom, alias kto nespieva, nežije.
1: Vaše firma má svůj příběh. Proč ho nenechat slyšet všem? Podcastem u George Vision ho můžete vyprávět jednoduše a profesionálně. Podcast vzdělává vaše zákazníky, posiluje povědomí o značce a dává vám obsah na sociální sítě. Vy mluvíte? George Vision se postará o zbytek. Zjistěte víc na georgevision.cz.
3: Nyní s mimořádnou slevou 50% již od 3600 korun v rámci Podcast Week. Více na georgevision.cz.
21: Město Přerov vás zve 21. června na Evropský den hudby v parku Michalov. V parku dostanou prostor zkušení i začínající umělci a navážou tak na tradici, která se u nás zabydlela a je každoročním zpestřením konce června. Evropský den hudby v Přerově. Více na Facebooku Kultura Přerov.
22: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka, ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. vpo.cz

0: baví nás bavit vás. I ve středu. Skyrock.
1: Nejlepší rockový výběr.
0: Skyrock.

Darling, won't you listen? I need you.

0: Skyrock.
1: Dobré odpoledne. My jsme Skyrock a také po 16. hodině vám zahrajeme další pecky. Teď přinášíme aktuální zprávy, počasí i dopravu.
0: Skyrock.
1: Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
2: Začínají zprávy. Kaple ve Štarnově na Olomoucku nově patří obci. Ta získala od státu bezúplatně pozemek s historickou kaplí Panny Marie Bolestné. Krok umožní obci zahájit prioritní opravy památky, jako je sanace zdiva nebo obnova fresek.
1: Místní rádio, místní zprávy.
2: Prostějov řeší netradiční situaci ohledně možného startu hned dvou místních hokejových klubů ve třetí nejvyšší soutěži. Vedení města vzkazuje, že se nehodlá stavět na stranu ani jednoho z nich. Podle radnice je teď ze všeho nejdůležitější zajistit dobré podmínky pro výchovu mládeže a důstojně reprezentovat město. V Lipníku se chystá velká oprava sídla místních technických služeb v ulici Za Porážkou. Náklady vyjdou na více než 70 milionů korun. Zaměstnanci, kteří se starají o údržbu města, se dočkají modernějšího zázemí. Oprava začne na podzim. Změny u rozvodů v České republice. Ministerstvo spravedlnosti chystá novelu, která má u soudu lépe chránit děti a dát jim hlas a má také zabránit přehlížení domácího násilí párům bez nezletilých dětí, které jsou na rozvodu domluvené, se má celý proces výrazně zjednodušit.
1: Sport.
2: Do druhého turnaje Ligy národů vstoupily české volejbalistky porážkou. V Manile se střetly s hvězdným týmem Itálie. Zápas na Filipínách se světovými jedničkami a úřadujícími mistryněmi světa české volejbalistky prohrály 0-3 na sety.
3: Facebook Skyrocku. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádia Hana Skyrock. Připojte se, lajkujte, sdílejte.
1: Počasí.
3: Víme, jak bude. Na Moravě dneska zhruba 25 stupňů, zítra 27. Od pátku po celý víkend pak mají teploty šplhat vysoko nad tropickou třicítku. Jinak červnové noční nebe tento týden nabízí moc pěknou konjunkci půlměsíce a Merkuru a dneska se přidává i Jupiter. Nejlepší čas na sledování je 30 až 60 minut po západu slunce a ještě poradíme, kam se dívat. Mělo by to být nízko směrem k západnímu obzoru.
4: Omega Centrum Olomouc nabízí jen do konce srpna letní akci 12+1. K novému ročnímu členství jeden měsíc zdarma. Jdi na omegasport.cz.
1: Doprava.
3: Díky moc, že dopravu vysíláte s námi. Hlídku hlásíte v Olomouci na Brněnském a taky na Dobrovského a nebo v Holici na Šlechtitelů. Hlídka je i na obchvatu Olomouce na dálnici D35, když se jde kolem Nemilan a nebo na silnici Šumperk Bratrušov. A pozor, nehodu máme na Uničovsku, u Žerotína, jak je ta odbočka na Pňovice. Chodce tady srazil cyklista a na místě jsou záchranáři. Tak jeďte opatrně a šťastnou cestu.
1: Tak a teď už hrajem.

0: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Hello ovocná svačinka různé druhy XXL balení za 10,90. Coca-Cola osvěžující nealkoholický nápoj 2 litry za 29,90. A Linteo Baby dětské vlhčené ubrousky za 19,90. Až do 23. června. Kaufland.
1: Objevte kouzlo Hanáckého Prostějova. Navštivte historickou radnici, zámek i parky. Zažijte léto plné kultury. Město Prostějov. Místo, kde to žije.
2: Olomouc ožije od čtvrtka 18. do soboty 20. června největším festivalem hudby a umění v ulicích Česka. Těšit se můžete na Jumping Drums, Malalata, KJ Sucks, Brass Avenue, Andreu Kalousovou, New Street Band, After Party, velkolepou taneční show, Food Zonu a na více než 200 kapel v uzavřených ulicích města. V sobotu vás navíc čeká bohatý doprovodný program pro děti v Čechových sadech s festivalem Sportáček. Vstup na akci je zdarma. Více na www.olomoucžije.cz. Generálním partnerem letošního ročníku festivalu Olomouc ožije je GEMO, významný hráč v oboru pozemního stavitelství, developer a investor. Akce se koná za podpory města Olomouce a Olomouckého kraje.
3: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
4: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
3: Čerstvé jako z Kauflandu.
5: Už 150 let sklízíme úspěch a sázíme budoucnost. Slavte s námi i vy. Už tuto sobotu vás zveme na rodinný den do areálu Střední zemědělské a zahradnické školy v Olomouci. Čeká vás divadlo Tramtárie, kapela Ztracené ráj, floristická show a mnoho dalšího. Stavte se v sobotu za námi.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Velké XXL balení Actimel 12 kusů s apkou za 89,90. Nebo Pilsner Urquell 8 pek za 229 korun. Albert. Dle srovnání k 10.6.
7: Toužíte po bílých zubech? Trápí vás zubní kámen? Jsme tu pro vás. Centrum dentální hygieny Gumcare v Olomouci. Kde bělíme zuby? V Olomouci na ulici Palackého pod magistrátem v budově na Miro. Svítíme modře. Gumcare.cz.
8: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M 30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
9: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června u všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
10: Rej.cz. Čtěte zpravodajský portál Rej.cz. Kdo chce vědět, co se děje, ten musí číst zprávy z Reje. Klikni na Rej.cz.
11: Skyrock.
12: Rádio Hana Skyrock.
11: Skyrock.
13: To je rocková muzika bez kompromisu. Vybíráme jen ty nejlepší melodické rockové pecky pro vaši lepší náladu. Rádio Hana Skyrock je soukromá rozhlasová stanice, která vysílá z centra Olomouce do Olomouckého kraje a blízkého okolí. Díky, že jste s námi.
11: Skyrock.

0: Ladíte Skyrock? V Americe už to v těchto dnech pořádně vře a teploměry na stadionech praskají ve švech. Světový fotbalový šampionát odpálil gigantickou show a my tě rozhodně nenecháme sedět na střídačce. Chceš vědět, co se právě teď děje za velkou louží a jaké hvězdy zažívají noc snů? Zapni uši na maximum, dáváme ti exkluzivní fotbalový infoservis.
1: Mistrovství světa ve fotbale Infoservis.
2: Osobně si zafandit na fotbalovém mistrovství světa je zážitek pro všechny fanoušky i pro jejich peněženky a platební karty. Potvrzuje to i server Extra.cz. Jaké jsou nejvyšší ceny na moderních stadionech v přepočtu na naše české koruny? Malá láhev vody kolem 200 korun. Párek v rohlíku za 300 pade. Velké pivko za 400. Hranolky 400 pade. Parkovací místo před staďákem na den pro vaše auto za více než 3,5 tisíce korun. A privátní VIP Skybox pro vás a vaše přátele, ten může stát klidně přes 6 mega. Jednoduše fotbal táhne a když se jdete bavit na mistrovství světa, peníze nehrají roli, žijeme jenom jednou.
1: Nejlepší fotbalové info z mistrovství světa. Každý den v tomto čase a na tomto rádiu.
3: Jsou s osobními vozy Opel jejich majitelé spokojeni?
4: Já.
3: Protože jsou spolehlivé?
4: Já, natürlich.
3: A se zárukou na 5 let zdarma?
4: Já, sicher.
3: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si osobní vůz Astra, Moka nebo Frontera. Nyní v akční nabídce Umoto Morava, Brněnská 57, Olomouc.
5: Mé chuti lahodí, jen skrbeňské jahodí. Tisíce jahod, které si ve Skrbeni sami pozbíráte a s přáteli vychutnáte. Více na jahodyolomouc.cz.
6: Marty, nemáme čas. Musíme zpátky do minulosti, jinak Olpran ztratí svou budoucnost.
7: Doktore, ale DeLorean je mimo provoz.
6: Na elektrokolech a kolech od Olpranu. Dojedi s nimi kamkoliv.
7: Skvělý nápad! Už to vidím. Elektrokola mají už za 19 900 a dětská kola za 3 000.
6: Rychle na Libušinu 101 v Olomouci. Olpran, naše cyklistická budoucnost, začíná teď.
8: Navštivte nás ještě dnes a zachraňte svoji budoucnost. Olpran.cz.
9: Obec Velké Losiny zve od pátku až do neděle na velkolosinské svatojánské slavnosti. A bavit se budou úplně všichni. V pátek zahraje Adam Mišík, Tublatanka a v sobotu Kristián Šebek. Připraven je jarmark, spousta hudby a zábavy. A to je začátek. Nenechte si ujít velkolosinské svatojánské slavnosti.
10: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise večí za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.
11: HASPO 2026. 20. června od 10 hodin ve sportovním areálu Bochoř. Čeká vás bohatý program po celý den. Ukázky letecké techniky, bezpilotní prostředky armády České republiky, letecká akrobacie, vírníky, hasiči a mnoho dalšího. HASPO 2026. 20. června, Bochoř.
12: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
13: Artbeat.cz. Festival, který v Olomouci ještě nebyl. Industriální prostor BOV. Sochy Honzy Dostála. Světla a do toho pořádný rokovej nářez z horký žeslíže. Industriální areál, umění i živá energie. K tomu VIP zóna, delikátní gastro, program pro děti a festival, který v Olomouci ještě nebyl. Hlavní host, horký žeslíže. Artbeat, 18. června, industriální prostor BOV na ulici Gmrazírna v Olomouci. www.artbeat.cz.
14: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka, ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. vpo.cz.
13: Velká Morava Fest Přerov 2026. Jenom teď a jenom do začátku festivalu vstupenky za extra zvýhodněnou cenu. 11. července Park Michalov ožije skvělou muzikou. Richard Miller, Kristýna, Michal David, Petr Kolář, Cameron, Marpo a Adam Ďurica. A my budeme tam. Jak říkám, kupte si vstupenku do začátku festivalu za extra zvýhodněnou cenu. To se vyplatí. Kupujte ještě dnes. Velká Morava Fest.cz.
15: Na rok máš nárok.
16: Skyrock.

0: Každý rocker musí mít přehled. Zesilte si nové zprávy na Skyroku a také po 17. hodině jeďte na vlně nejlepšího rockového výběru. Skyrock. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyroku.
1: Vítejte u zpráv. Strojírenský vysokoškolský obor v Olomouci, Olomoucký kraj a Vysoká škola Báňská technická univerzita Ostrava podepsali prohlášení o spolupráci na novém studijním programu Smart Engineering. Výuka by měla začít v akademickém roce 2027-28 a má být nejprve pro 50 studentů. Zázemí pro výuku budoucích inženýrů poskytne Střední průmyslová škola strojnická. Tento projekt propojí středoškolské a vysokoškolské vzdělání a má za cíl zajistit regionu odborníky a nabídnout studentům kvalitní vzdělání v místě. V novém půjde do nové sezóny Prostějovské městské divadlo. Má nový grafický styl, který se inspiruje secesním Národním domem v Prostějově. Nová podoba grafiky pro dokumenty a plakáty propojuje tradici s moderní institucí. Řidiči a cyklisté v Prostějově na Bezručově náměstí a v ulicích Krapkova a Reslova budou uzavírky, které nás zdrží. Dopravní omezení v ulicích kvůli opravě kanalizace začnou v pondělí a potrvají do 24. července. Éra velmi levných nákupů z asijských e-shopů v Česku a dalších zemích Evropské unie končí. EU totiž od července zavádí clo i na ty nejlevnější balíčky, což může některé zboží zdražit až dvojnásobně. Chce narovnat tržní prostředí. Sport. Vítězný start českých softbalistek na mistrovství světa v Praze. Porazili na úvod v základní fázi Kubu 8-0. Tým se drží v boji o jedno ze dvou postupových míst do finálové části. Naše softbalové reprezentantky ještě dnes hrají od 19 hodin s Itálií.

0: mi jedno, jaké počasí je dneska venku. Stejně si vezmu svou novou podprsenku. Atraktiv. Dolní náměstí Olomouc. Váš obchod se spodním prádlem.
1: Doprava. Bourá se na trase Prostějov Hrdivořice. Na křižovatce na Kralice jde o nehodu osobního auta a cyklisty. Na místě je policie, ale dá se to obět. Nehoda je taky mezi Laškovém a Ludéřovém. Tady jde o střed dvou osobáků a i tudy se dostaneme. Policejní hlídka je se 17. hodinou hlášená na D1

0: Váš oblíbený rockový soundtrack, tak to je Skyrock. Tady hrajeme, bavíme a taky slavíme. Kdo pak má dneska svátek anebo narozeniny, tak to se rozvíme ještě v téhleté hodině tady u nás na Skyrocku. Takže jedeme dál.
1: Skyrock. Na Rýmařovsku na 90,2 FM.

0: Vaše firma má svůj příběh. Proč ho nenechat slyšet všem? Podcastem u George Vision ho můžete vyprávět jednoduše a profesionálně. Podcast vzdělává vaše zákazníky, posiluje povědomí o značce a dává vám obsah na sociální sítě. Vy mluvíte? George Vision se postará o zbytek. Zjistěte víc na georgevision.cz.
1: Nyní s mimořádnou slevou 50% již od 3600 korun v rámci Podcast Week. Více na georgevision.cz.
2: Rychlá kola a silné motory v Šantovce. To je největší sraz supersportovních a luxusních automobilů na Moravě. Super Ride Car Fest. Tuto sobotu si nenech ujít výstavu sportovních, supersportovních a luxusních vozů, offroadových i závodních bugin. A klidně se i projeď. Sraz sportáků Super Ride Car Fest. Tuto sobotu u Galerie Šantovka Olomouc.
3: Jahody, jahody.
4: Přijďte si nazbírat ty nejsladší jahody do Prostějova na ulici Určická a nově v Nedvězí u Olomouce. Více na jahodárny.cz.
5: Folklorní spolek Hanák Troubky vás zve na akci Slunovrat 20. června od 16 hodin v areálu za kulturním domem v Troubkách. Den plný lidové hudby, tance i dobrého jídla. Vystoupí Jiří Pavlica a Hradišťan a další folklorní soubory. Vstupenky v síti Ticketmaster. Info na hanaktroubky.cz.
6: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise večí za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.
7: Toyota už 30 let udává směr elektrifikovaných pohonů a nyní přiváží novou Toyota RAV4. Moderní rodinné SUV s výkonem až 309 koní a nejnovější hybridní technologií. Úsporná a spolehlivá. Nová Toyota RAV4 Hybrid a Plug-in Hybrid. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní park Bělidla, t-motor.cz.
8: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
9: Hledáte práci na Olomoucku? Sklad Lidl Olomouc nabírá skladníky do oddělení ovoce a zeleniny. Za 30 hodin týdně získáte nástupní mzdu 32 700 korun plus měsíční příplatek až 8 400. Nastartujte kariéru u nás. Více na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
10: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka, ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. vpo.cz.
11: Rádio Hana Skyrock.
12: Skyrock.
13: Na Skyrocku vysíláme každý den nejlepší pozvánky na akce v našem regionu.
14: S námi víte, kde se pobavit, kam zajít a co se kde děje.
13: Každý den po 13. a 16. hodině vysíláme tipy, kam vyrazit. Jedině na Skyrocku.

0: Skyrock kalendárium.
1: Máme středu 17. června a svátek slaví Adolf a Adina. K narozeninám nám připíjíme tenisové legendě Venus Williams i zpěvákovi jménem Barry Manilow. Ten má krásných 83 let. V našem kraji slaví také Radim Kašpar, ředitel okresní hospodářské komory Olomouc. A navíc dnešek voní po skořici a po jablkách. Je den jablečného štrůdlu. Pochutnejte si na našem hudebním menu, které vám s láskou servírujeme celý den. Je středa 17. června.
2: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
3: Svět spánku CZ. Dřevo všude. I pod čalouněním. Dřevotřísku u nás nehledejte. Není nikde. Vyrábíme poctivé ložnice, které vydrží roky. Spolehněte se. Svět spánku CZ.
4: Nyní na úplně vše doprava zdarma. Až k vám domů. Svět spánku CZ.
5: Ministerstvo řeznictví varuje, ochutnáváním váhalových špekáčků může vzniknout závislost. Účast špekáčků při opékání je povinná. Bylo zjištěno nedostatečné množství poctivých špekáčků na vašich ohništích.
6: Nebojte se.
5: Firma Váhala, výrobce těch nejlepších špekáčků, přichází s řešením. Naše špekáčky plné chuti jsou připravené stát se hvězdou každého ohně. Váhala. Poctivé špekáčky prověřené ohněm.
7: To snad ne, já se na to vys***u. A Kuťka je zase fuč.
8: Tak jdi už konečně do Milwaukee. Jejich apkatí najde a navíc pohlídá její výkon.
7: Si děláš kozy. A kde to Milwaukee mají?
8: Ve Šternberku, v prodejně nářadí Todd Group na Jívavské. Samej profi Verzeig. Víš co, mrkni rovnou na náradi do ruky CZ.
9: Na Luskni.cz to jede. Vyber si koloběžku, mobil, příslušenství nebo spotřebiče.
10: Objednej a už to letí. Luskni.cz.
11: Pozor, pozor, Olšany u Prostějova ožijí hodovými slavnostmi. Čeká vás skvělá hudba, kolotoče i zábava pro celou rodinu. Hlavní hvězdou dne bude kapela Opět a Radeček. Dále vystoupí tým Revival z Znojmo, Ztracené ráj a Kverkus. Hodové slavnosti v Olšanech u Prostějova už tuto sobotu v areálu Sokola.
12: V CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
13: V sobotu se na zámku v Tovačově uskuteční oblíbené večerní prohlídky s divadlem. Ponoříme se do napínavého příběhu o tajné operaci, odvaze a morálních dilematech. Tak si nezapomeňte zarezervovat své místo na večerních prohlídkách. A uvidíme se už tuto sobotu na zámku v Tovačově.
14: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Třídím v práci, třídím ve škole, třídím, když řídím, i když jedu na kole. Vytřídím krabici od pici, i když se zřídím a mám malou opici. Třídím, když je mi pídně, třídím, když je mi krásně, dobrý texty recykluju a třídím špatný básně. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
0: Ekokom.
15: Skyrock.
16: I wish.

0: Skyrock a rockový podvečer. Chcete dál nejlepší rockový výběr? Bude to i po 18. hodině. Teď vysíláme zprávy, počasí a dopravu. Skyrock. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
1: Máme tu pro vás další zprávy. Zrekonstruovaná plocha u zastávek na autobusovém nádraží na Tržnici v Olomouci vykazuje vady v podobě hrbolků. Město proto nařídilo rychlou nápravu. Proběhne od 23. do 29. června. Po dobu oprav budou autobusy jezdit z náhradních zastávek.
0: Místní rádio, místní zprávy.
1: Nový spoj v regionu. Na letní prázdniny začne jezdit o sobotách přes Olomouc, Litovel a Uničov dálkový autobus, který přímo spojí Brno s Karlovou Studánkou. Bez přestupů tak můžeme na túru do Jeseníku nebo na Jižní Moravu. Věž zámku v Hranicích za září projde opravou za 15 milionů korun, která potrvá do konce roku. Od 1. července bude kvůli bezpečnosti až na výjimky uzavřen vstup do zámecké zahrady horními branami, píše o tom Report CZ. Plná elektronizace českých voleb si dá na čas, dočkáme se jí až v roce 2028. Oddálení potvrdil Senát schválením nové volební novely. Ta má ale zároveň přinést praktická usnadnění pro nás voliče.
0: Sport.
1: Čeští fotbalisté se na mistrovství světa v Americe chystají na svůj druhý zápas ve skupině. Ze své základny u Dallasu se přesunuli do Atlanty, kde změří síly s výběrem Jihoafrické republiky. Zápas začne ve čtvrtek v 18 hodin našeho času.
2: 20:58, to je čas dnešního západu slunce pro Olomouc, naopak zítra sluníčko vyjde ve 4:43. Dne bude čtvrtek polojasný s teplotami okolo 27 stupňů, závěr pracovního týdne a víkend.

0: Na Ferstrovce jde o nehodu tří osobních aut, je to před křižovatkou s ulicí Pražská, ale mělo by to jít obět v pohodě. Nehoda je taky ve Svitavách, na křižovatce ulic Kapitána Nálepky a u stadionu. Taky tady se ale dostaneme na policejní hlídku, potom s 18. hodinou pozor v Drahlově, v Tovačově, v Kroměříži, na Osvoboditelů a taky v Napajedlech na Kvítkovické ulici. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Tak a teď už hrajem.

0: Ladíte Skyrock, tak víte, jaké to je mít u sebe neustále ten nejlepší rokový výběr. A jaké to je, když na léto vyhrajete klimatizaci za 33 tisíc. Tak přátelé, rockeři, o své pocity se s námi ještě v téhleté hodině podělí posluchač Pavel z Olomouce, což je výherce naší červnové soutěže. Tak rozhodně poslouchejte dál a třeba vás to inspiruje, protože i vy s námi klidně něco můžete vyhrát tady u nás na Skyrocku.
1: Skyrock. Na Moravskotřebovsku na 88,7 FM.

0: Bonjour, Olomouc! Zvu vás na malý výlet do Paříže a přitom nemusíte opustit své město. 14. října v kině Metropol oživíme v mém projektu světové šanzóny legendy, jako jsou Jacques Brel, Charles Aznavour, Marlene Dietrich, Edith Piaf, Hanna Hegerová a tak dál a tak dál. Bude to večer plný vášně, elegance a živého jazzu. Jmenuji se Renata Dressler a už teď se nemůžu dočkat té jedinečné olomoucké atmosféry. Takže na viděnou.
1: Renata Dressler a světové šanzony v kině Metropol Olomouc 14. října. Předprodej na kinometropol.cz.
2: Posloucháte Skyrock.

0: Kalendárium na Skyroku. Vybíráme pro vás perličky z historie.
1: Hezký 17. červen na Skyroku. Na hudební skupině všichni vidíme v první řadě muzikanty. Ti ale nejsou jediní, kteří káru s názvem kapela tlačí vpřed. Určitě jsou to také manažeři. Dnes popřejeme tomu od YouTube, The Rapture a dalších šikovnému Irovi Paulu McGuinnessovi. Narodil se 17. června 1951. O 11 let později v roce 1962 získávají naši fotbalisté nejcennější historickou trofej stříbrné medaile na mistrovství světa v Chile. A jak na to vzpomíná autor naší finálové branky Josef Masopust?
2: Tak musím říct, že to jsou vzpomínky nádherný. Nejenom na ten úspěch za druhé místo, ale za tu pohodu v tom mužstvu, za ten kamarádský vztah, který u nás byl, jsou to krásné vzpomínky.
1: O dalších 10 let později v roce 1972 vypuká první zásadní politická aféra, jejíž předmětem byla ilegální politická špionáž konkurence.
3: Vypukla aféra Watergate. To, co začalo jako vloupání do sídla demokratické strany, skončilo jedním z největších skandálů v historii americké politiky. Prezident Nixon jako jediná hlava státu v dějinách USA pod tlakem odstoupil z funkce.
1: Milovníci aut si připomínají příchod revolučního modelu Range Rover 17. června 1970. Výkonné pohodlné silniční vozidlo s pohonem 4x4 umožňující jízdu terénem. Přímý předchůdce dnes velmi populární třídy SUV. Zítra opět hledáme Big Beatově v dějinách, nenechte si to ujít.
0: Skyrock kalendárium. Vybíráme pro vás to nejzajímavější z historie. Skyrock.
4: Hledáte práci na Olomoucku? Sklad Lidl Olomouc nabírá skladníky do oddělení ovoce a zeleniny. Za 30 hodin týdně získáte nástupní mzdu 32 700 korun plus měsíční příplatek až 8 400. Nastartujte kariéru u nás. Více na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
5: Zveme všechny žáky, absolventy a příznivce na oslavu 75. výročí Střední pedagogické školy v Přerově. Hudební festival Masters odstartuje v areálu školy ve středu 24. června od 8.30. Přijďte si užít skvělou hudbu a setkání po letech.
6: Stojan Interiér, to je zasklívání balkónů, loďí, zimní zahrady, prosklené terasy a garážová vrata. Více na www.stojan.cz.
7: Co se tady děje?
8: Co se chystá?
9: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
7: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
9: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
10: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
5: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
10: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
11: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise večí za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.
12: Agentura Top Koncerty vás zve v srpnu do letního kina Olomouc. Prvního legendární Lucie, 9. Adam Plachetka, Ondřej Havelka a jeho Melody Makers. A 23. srpna Hradišťan s Jurou Pavlicou a Javory Beat Hanky a Petra Ulrichových. Podrobnosti a předprodej na topkoncerty.cz.
13: Toyota CHR si vás získá na první pohled. Hybrid šetří peněženku. Plug-in hybrid zvládá město na elektřinu. Nebo elektro s výkonem přes 340 koní. Už za 650 tisíc nebo na operák Kinto One. Vyber si energii, která sedí právě tobě. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní park Bělidla. T-motor.cz

Rádio Hana Skyrock. Skyrock. Ten pravý a jediný jižanský rock. Raritní rockové songy, které na jiných stanicích nikdy neuslyšíte. Bluesové megahity i rockovou klasiku. To vše pro vás máme každý den. Vychutnejte si náš rockový playlist bez kompromisu. Skyrock. Melodický rock každý den.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Do rady nám dorazil zajímavý host a je to Pavel z Olomouce, potažmo tedy z Chomoutova. Před několika dny vyhrál naši velkou soutěž klimatizaci za 33 tisíc korun. Pavle, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Kudy vedla cesta k naší soutěži? Jak jste se o tom dozvěděl, že rozdáváme klimatizaci za 33 tisíc?
2: Tak já každý den poslouchám vaše rádio, takže buď v práci nebo v autě, takže tam jsem to slyšel, takže jsem se snažil si dovolat.
1: Pojďme si zrekapitulovat, jak to probíhalo. Od pondělka do čtvrtka jsme v rámci téhleté soutěže hledali 4 kvalifikující se finalisty, kteří si to rozdali ve velkém finále v pátek. Jaký byl váš způsob na to se v pátek po zaznění toho signálu dovolat jako první? Jak jste se na to chystal, nebo to byla náhoda?
2: Poslouchal jsem to na klasickém rádiu, protože v aplikaci je to vždycky zpožděný o něco málo. Takže jsem pozorně poslouchal a jakmile se ozval slovo teď, tak jsem vytáčel, no.
1: Vy se tu klimatizaci nenecháte. Pro koho bude?
2: Je to pro rodiče, protože jsou starší a vlastně jak jsou ty vedra, tak blbě to snáší, tak proto jsem se rozhodl to pro ně vyhrát.
1: Jak jste je o tom informoval, jak na to reagovali?
2: No, řekl jsem jim, že budou mít klimatizaci, tak nejdřív říkali, že jí nechtějí, že nic nechcou platit. Říkám, Mateu, zadarmo. Vyhrál jsem to, první otázka byla, kde jsem sázel. Jsem prostě řekl, že jsem poslouchal a vyhrál jsem to, no, tak jsou rádi.
1: A závěrečná otázka, co byste doporučil taky všem, kteří by chtěli soutěžit a říkají si ne, to já prostě v životě nemůžu nic vyhrát. Jaká je vaše rada?
2: Poslouchat, zkoušet to. No, pokaždé to nevyjde, ale mně už to několikrát vyšlo. Je to jenom o štěstí.
1: Pavel z Olomouce, potažmo z Chomoutova, už si tady u nás přebral onen voucher na klimatizaci za 33 tisíc korun. Teď se na něj díváme a klimatizace už je na cestě. Pavle, gratulujeme a děkujeme, že posloucháte.
2: Děkuji, nashledanou.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
3: Skyrock.
4: Toužíte po svobodě na cestách? U Himer Moravia vám půjčíme nové či zánovní obytné vozy a karavany pro 2 až 5 osob. Ideální na dovolenou, víkend i spontánní road trip. Rezervace jednoduše online na himer-moravia.cz. Bude nám ctí stát se vaším parťákem na cestách.
5: Artbeat.cz. Festival, který v Olomouci ještě nebyl. Industriální prostor BOV. Sochy Honzy Dostála. Světla a do toho pořádný rokovej nářez z horký žeslíže. Industriální areál, umění i živá energie. K tomu VIP zóna, delikátní gastro, program pro děti a festival, který v Olomouci ještě nebyl. Hlavní host, horký žeslíže. Artbeat, 18. června, industriální prostor BOV na ulici Gmrazírna v Olomouci. www.artbeat.cz.
6: Celá republika závidí severní Moravě poskytovatele internetu Náš Net. A víte proč? Rychlost a stabilita připojení, vlastní optická i rádiová síť, servis zdarma, chytrá televize, levný telefon. Zkrátka Náš Net. Koukněte a vyberte si náš-net.org.
7: Svět spánku CZ. Dřevo všude. I pod čalouněním. Dřevotřísku u nás nehledejte. Není nikde. Vyrábíme poctivé ložnice, které vydrží roky. Spolehněte se. Svět spánku CZ.
8: Nyní na úplně vše doprava zdarma. Až k vám domů. Svět spánku CZ.
9: Skvělá atmosféra i tratě pro všechny generace chystá už 6. ročník Dubanské desítky. 4D Run má mezi vyznavači běhání své místo. Pohodové tratě pro nejmenší, ale i náročné trasy pro běžce. Jdi na web 4D Run a registruj se. Dubanská desítka v neděli 13. září v Dubanech u Prostějova.
10: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
11: Hranické slavnosti, den první. V pátek 19. června se připravte na skvělý zážitek plný hudby a energie. Hity nejen z muzikálu Kleopatra vám zaspívají Monika Absolonová, Bára Basiková a Ilona Čáková. Areál u letního kina 19. června v Hranicích. Více na kulturahranice.cz.
12: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 79,90 a kapsičky pro kočky Felix 44 kusů s apkou za 269 korun. Albert, dle srovnání k 10.6.
13: Poslechem a inzercí podporujete místní nezávislé rádio.
0: Skyrock.

0: Rokový podvečer. Chcete dál nejlepší rokový výběr? Bude tu i po 18. hodině. Teď vysíláme zprávy, počasí a dopravu.
1: Skyrock.
0: Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
2: Máme tu pro vás další zprávy. Zrekonstruovaná plocha u zastávek na autobusovém nádraží na Tržnici v Olomouci vykazuje vady v podobě hrbolků. Město proto nařídilo rychlou nápravu. Proběhne od 23. do 29. června. Po dobu oprav budou autobusy jezdit z náhradních zastávek.
0: Místní rádio, místní zprávy.
2: Nový spoj v regionu. Na letní prázdniny začne jezdit o sobotách přes Olomouc, Litovel a Uničov dálkový autobus, který přímo spojí Brno s Karlovou Studánkou. Bez přestupů tak můžeme na túru do Jeseníku nebo na Jižní Moravu. Věž zámku v Hranicích za Září projde opravou za 15 milionů korun, která potrvá do konce roku. Od 1. července bude kvůli bezpečnosti až na výjimky uzavřen vstup do zámecké zahrady horními branami, píše o tom Report.cz. Plná elektronizace českých voleb si dá na čas. Dočkáme se jí až v roce 2028. Oddálení potvrdil Senát schválením nové volební novely. Ta má ale zároveň přinést praktická usnadnění pro nás voliče.

0: I během víkendu, který přinese mimo jiné taky déšť a bouřky.
1: Facebook Skyrocku. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádia Hana Skyrock. Připojte se, lajkujte, sdílejte.
2: Tak a teď už hrajem.
1: Skyrock.

0: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
1: Jahody, jahody. Přijďte si nasbírat ty nejsladší jahody do Prostějova na ulici Určická a nově v Nedvězí u Olomouce. Více na jahodárny.cz.
2: Využijte slev na Zalandu, ušetřete až 60% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když v létě jedeme na hory? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 60% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
3: Olomouc ožije od čtvrtka 18. do soboty 20. června největším festivalem hudby a umění v ulicích Česka. Těšit se můžete na Jumping Drums, Malalata, KJ Sucks, Brass Avenue, Andreu Kalousovou, New Street Band, After Party, velkolepou taneční show, Food Zónu a na více než 200 kapel v uzavřených ulicích města. V sobotu vás navíc čeká bohatý doprovodný program pro děti v Čechových sadech s festivalem Sportáček. Vstup na akci je zdarma. Více na www.olomoucžije.cz. Generálním partnerem letošního ročníku festivalu Olomouc ožije je GEMO, významný hráč v oboru pozemního stavitelství, developer a investor. Akce se koná za podpory města Olomouce a Olomouckého kraje.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Velké XXL balení Actimel 12 kusů s apkou za 89,90. Nebo Pilsner Urquell 8 pek za 229 korun. Albert. Dle srovnání k 10. 6.
5: Skyrock. Skyrock. Skyrock. Rádio Hana. Skyrock. Skyrock. Největší výběr rockových hitů na jednom místě.
6: Bezkonkurenčně nejširší playlist rockových pecek v éteru.
5: Minimum opakování a maximum důrazu na kvalitu.
6: To je playlist na Skyrocku. Každou hodinu, každý den, non-stop. Skyrock.

0: teď slovo, pak hudba. Skyrock.
1: Už se to blíží, Olomouc ožije. Ano, stovky umělců míří do centra a tím pádem dojde taky k omezení dopravy. Takže kudy projedeme, nebo respektive neprojedeme, tak o tom píše třeba taky Report.cz. Jak bude celkově vypadat léto na Olomoucku, kdy oficiálně začínají prázdniny a jaké nás v červnu a v červenci čekají festivaly, tak to najdeme přehledně na Olomouc.cz. A zdravíme taky na Šumpersko. Hudba bez hranic opět rozezní Dolní Studénky. Tenhle ten festival nabídne například dechové orchestry, ale taky pokáče. Další informace pro nás má Šumperský rej.cz. Tak se mrkněte a my už jedeme dál.
0: Za chvilku jedeme dál. Skyrock.
2: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise večí za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.
3: Folklorní spolek Hanák Troubky vás zve na akci Slunovrat 20. června od 16 hodin v areálu za kulturním domem v Troubkách. Den plný lidové hudby, tance i dobrého jídla. Vystoupí Jiří Pavlica a Hradišťan a další folklorní soubory. Vstupenky v síti Ticketmaster. Info na hanaktroubky.cz.
4: Toyota už 30 let udává směr elektrifikovaných pohonů a nyní přiváží novou Toyota RAV4. Moderní rodinné SUV s výkonem až 309 koní a nejnovější hybridní technologií. Úsporná a spolehlivá nová Toyota RAV4 Hybrid a Plug-in Hybrid. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní park Bělidla, t-motor.cz.
5: 30 rokov na scéne No Name O2 Arena.
6: 30 rokov kapely No Name na scéne. Oslávte to s nami 12. decembra 2026 v pražskej O2 Arene. Buďte pritom, alias kto nespieva, nežije.
7: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června u všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
8: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Mám tip, úplnou tutovku, sešlápnu, vytřídím každičkou plechovku. Třídění kovů je opravdu moje. Šetřím tím energii i přírodní zdroje. Vytříděný kov se už nikdy nestratí a v mnoha podobách se k nám zpět navrátí. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
0: Ekokom.
9: Skyrock.

0: Vaše firma má svůj příběh. Proč ho nenechat slyšet všem? Podcastem u George Vision ho můžete vyprávět jednoduše a profesionálně. Podcast vzdělává vaše zákazníky, posiluje povědomí o značce a dává vám obsah na sociální sítě. Vy mluvíte? George Vision se postará o zbytek. Zjistěte víc na georgevision.cz.
1: Nyní s mimořádnou slevou 50% již od 3600 korun v rámci Podcast Week. Více na georgevision.cz.
2: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
3: Pozor, pozor, Olšany u Prostějova ožijí hodovými slavnostmi. Čeká vás skvělá hudba, kolotoče i zábava pro celou rodinu. Hlavní hvězdou dne bude kapela Opět a Radeček. Dále vystoupí tým Revival z Znojmo, Ztracené ráj a Kverkus. Hodové slavnosti v Olšanech u Prostějova už tuto sobotu v areálu Sokola.
4: Rej.cz. Čtěte zpravodajský portál Rej.cz. Kdo chce vědět, co se děje, ten musí číst zprávy z Reje. Klikni na Rej.cz.
5: Rádio Hana Skyrock.
6: Skyrock.
4: Rádio Hana Skyrock.
7: Pořádáte akci, na kterou chcete pozvat naše posluchače?
4: Pak napište na e-mail akce@radiohana.cz a my je pozveme také na Skyrocku a dalších našich rádiích, včetně online a na sociálních sítích.
7: akce@radiohana.cz
6: Skyrock.

0: pieseň No Name Old Line.
1: 30 rokov kapely No Name na scéne. Oslávte to s nami 12. decembra 2026 v pražskej O2 aréne. Buďte pritom, alias kto nespieva, nežije.
2: Skvělá atmosféra i tratě pro všechny generace chystá už 6. ročník Dubanské desítky. 4D Run má mezi vyznavači běhání své místo. Pohodové tratě pro nejmenší, ale i náročné trasy pro běžce. Jdi na web 4D Run a registruj se. Dubanská desítka v neděli 13. září v Dubanech u Prostějova.
3: Máme pro vás všechno nejlepší. Tři programy na více než 30 výkonných vysílačích.
4: Největší hity 80. a 90. let.
3: Plus ověřené novinky hraje vaše číslo jedna.
4: Rádio Haná. Pro rockové fanoušky je tu program Rádio Haná Skyrock s nejlepším melodickým rokem.

0: hitovky současné energické taneční muziky je tu naše nové Radio Metropole Olomouc.
1: Tři programy na více než 30 vysílačích nebo kdekoliv online na radiohana.cz.
2: To je Radio Haná, Skyrock a Metropole. Máme pro vás všechno nejlepší.

0: Facebook Skyroku. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádia Hana Skyrok. Připojte se, lajkujte, sdílejte.
1: Rádio Hana. Okruh. Skyrok.

0: Rádio Hana Skyrock. Skyrock.
1: To jsou nejen výkonné vysílače na střední Moravě, ale také online poslech kdekoliv mimo náš FM signál. www.skyrock.cz. Nalaďte si nás doma, v práci nebo v autě. Přejeme stále dobrý den. Skyrock.

0: Kalendárium na Skyroku.
1: Vybíráme pro vás perličky z historie.
2: Hezký 17. červen na Skyroku. Na hudební skupině všichni vidíme v první řadě muzikanty. Ti ale nejsou jediní, kteří káru s názvem kapela tlačí vpřed. Určitě jsou to také manažeři. Dnes popřejeme tomu od YouTube, The Rapture a dalších šikovnému Irovi Paulu McGuinnessovi. Narodil se 17. června 1951. O 11 let později, v roce 1962, získávají naši fotbalisté nejcennější historickou trofej stříbrné medaile na mistrovství světa v Chile. A jak na to vzpomíná autor naší finálové branky Josef Masopust?
3: Tak musím říct, že to jsou vzpomínky nádherné. Nejenom na ten úspěch za druhé místo, ale za tu pohodu v tom mužstvu, za ten kamarádský vztah, který u nás byl, jsou to krásné vzpomínky.
2: O dalších 10 let později, v roce 1972, vypuká první zásadní politická aféra, jejíž předmětem byla ilegální politická špionáž konkurence.
4: Vypukla aféra Watergate. To, co začalo jako vloupání do sídla demokratické strany, skončilo jedním z největších skandálů v historii americké politiky. Prezident Nixon jako jediná hlava státu v dějinách USA pod tlakem odstoupil z funkce.
2: Milovníci aut si připomínají příchod revolučního modelu Range Rover 17. června 1970. Výkonné pohodlné silniční vozidlo s pohonem 4x4 umožňující jízdu terénem, přímý předchůdce dnes velmi populární třídy SUV. Zítra opět hledáme Big Beatově v dějinách, nenechte si to ujít.
0: Skyrock kalendáriu. Vybíráme pro vás to nejzajímavější z historie. Skyrock. Posloucháte Skyrock.

0: nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Do rádia nám dorazil zajímavý host a je to Pavel z Olomouce, potažmo tedy z Chomoutova. Před několika dny vyhrál naši velkou soutěž klimatizaci za 33 tisíc korun. Pavle, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Kudy vedla cesta k naší soutěži? Jak jste se o tom dozvěděl, že rozdáváme klimatizaci za 33 tisíc?
2: Tak já každý den poslouchám vaše rádio, takže buď v práci nebo v autě, takže tam jsem to slyšel. Takže jsem se snažil si dovolat.
1: Pojďme si zrekapitulovat, jak to probíhalo. Od pondělka do čtvrtka jsme v rámci téhleté soutěže hledali 4 kvalifikující se finalisty, kteří si to rozdali ve velkém finále v pátek. Jaký byl váš způsob na to se v pátek po zaznění toho signálu dovolat jako první? Jak jste se na to chystal, nebo to byla náhoda?
2: Poslouchal jsem to na klasickém rádiu, protože v aplikaci je to vždycky zpožděný o něco málo. Takže jsem pozorně poslouchal a jakmile se ozval slovo teď, tak jsem vytáčel. No.
1: Vy se tu klimatizaci nenecháte. Pro koho bude?
2: Je to pro rodiče, protože jsou starší a vlastně jak jsou ty vedra, tak blbě to snáší, tak proto jsem se rozhodl to pro ně vyhrát.
1: Jak jste je o tom informovali, jak na to reagovali?
2: No, řekl jsem jim, že budou mít klimatizaci, tak nejdřív říkali, že jí nechtějí, že nic nechcou platit. Říkám, Mateu, zadarmo. Vyhrál jsem to. První otázka byla, kde jsem sázel. Jsem prostě řekl, že jsem poslouchal a vyhrál jsem to, no, tak jsou rádi.
1: A závěrečná otázka, co byste doporučil taky všem, kteří by chtěli soutěžit a říkají si ne, to já prostě v životě nemůžu nic vyhrát. Jaká je vaše rada?
2: Poslouchat, zkoušet to. No, pokaždé to nevyjde, ale mně už to několikrát vyšlo, je to jenom o štěstí.
1: Pavel z Olomouce, potažmo z Chomoutova, už si tady u nás přebral onen voucher na klimatizaci za 33 tisíc korun. Teď se na něj díváme a klimatizace už je na cestě. Pavle, gratulujeme a děkujeme, že posloucháte.
2: Na shledanou.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
3: Skyrock.
0: Skyrock. Skyrock. Skyrock.

teplé přehánky. Nejvyšší teploty 26 až 31 stupňů Celsia, v 1000 metrech na horách naměříme okolo 22. Závěr pracovního týdne bude se sluníčkem a tropickými třicítkami. Ty nás budou provázet i během víkendu, který přinese

Olomoucko, Kroměřížsko i Zlínsko. Přejeme dobrý den a díky, že i tady ladíte Rádio Haná Skyrock. Nejlepší rokový výběr pokračuje. A kde nás posloucháte teď vy?

0: Stadium na Skyroku. Vybíráme pro vás perličky z historie.
1: Pěkný den se Skyrokem. 18. června 1942 nám nechávají vzkaz o národní hrdosti parašutisté v chrámu svatého Cyrila a Metoděje v Praze na Reslově ulici při svém nerovném boji proti nacistické přesile. Výsadkáři v čele s Janem Kubišem a Josefem Gabčíkem provádějí 27. května úspěšný atentát na říšského protektora Reinharda Heydricha. Po zradě jednoho z kolegů ho ale nakonec platí ztrátou života. Spasti v kryptě kostela by jim nepomohla ani legendární zbraň, která přichází do výzbroje sovětské armády 18. června 1949. Útočná puška AK-47 zvaná Kalašnikov. Jednoduchá konstrukce, z níž plyne spolehlivost, zaručuje zbraní neuvěřitelnou popularitu. Dostává se i do státních znaků několika zemí. Bojovně pokračujeme v hudebních vodách. Od 18. června 1984 mají zákaz vystupování heavy metaloví průkopníci Judas Priest v newyorské mece mega akcí Madison Square Garden. Fanoušci se během koncertu rozdovádějí a začínají házet na pódium vytrhané polstrování ze židlí. Kapela uhradila škodu z pojištění, ale zákaz jí nemíní. Nakonec gratulace k narozeninám nejúspěšnějšímu poprokovému umělci. Beatle Paul McCartney přichází na svět 18. června 1942. Skládá nejslavnější písně v dějinách populární hudby, prodává přes 100 milionů desek. Je v Guinnessově knize rekordů, jeho kariéra je lemována celou řadou superlativů. I zítra se touláme rokově dějinami, nenechte si to ujít.
0: Skyrock kalendáriu. Vybíráme pro vás to nejzajímavější z historie. Skyrock.